0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Silničáři večer zavřeli dálnici D4 na 9. kilometru u Jíloviště. Kvůli nočnímu bourání mostu nad dálnicí se obnovení provozu předpokládá během dopoledne. Ve směru na Prahu se na dálnici před uzavřeným úsekem večer tvořily kolony. Řidiči můžou jet přes Jíloviště do Všenor po místních silnicích. Osobní auta můžou využívat dálnici mezi exity Řitka a Jíloviště bezplatně. Podle předpokladů by se měl dopoledne obnovit provoz v obou směrech po jednom pruhu. V pozdním odpoledni až večer se předpokládá plné obnovení provozu. Původní most ze 70. let minulého století nahradí nový. Hotový bude příští rok v září. Lidé stále riskují u vlakových kolejí. Přecházejí trať tam, kde je to zakázané. Policie proto kontroluje místa, kudy prochází železnice. Jen v Moravskoslezském kraji odhalila během speciální akce v těchto dnech 75 lidí, které ohrozily svoje zdraví a život vstupem do kolejiště.
1: A nepomohly zákazové cedule ani hrozba pokuty. Z pohledu zákona se totiž jedná o přestupek, za který lze uložit pokutu až do 10 000 korun. Jen za prvních 5 měsíců letošního roku řešili policisté v našem regionu 500 takových případů. Lidé jsou zkrátka nepoučitelní, ale snad se poučí alespoň dva chlapci ve věku 14 a 15 let, kteří na nádraží v Havířově nasedli na venkovní koncové spřáhlo osobního vlaku a chtěli se povozit. Naštěstí jejich dobrodružnou jízdu odhalila policie a přestupek teď řeší drážní úřad. Eva Panošová, Rádio Impuls, Moravskoslezský kraj.
0: Britové oslavili se svým králem narozeniny. Karel III. Se sice narodil v listopadu, oficiálně ale slaví v červnu společně s národem. Tato tradice sahá do dob vlády Jiřího II. Ten se sice narodil v říjnu v roce 1748, slavil ale za letního počasí. Ani letos na královských oslavách nechyběla vojenská přehlídka a procesí, kdy se král a jeho rodina vydali v kočáře z Buckinghamského paláce do ulic. Oficiální narozeniny panovníka probíhají vždy stejně. Pro Karla III. To proběhlo už po čtvrté. Své skutečné letos 78. narozeniny Karel oslaví v soukromí 14. listopadu. Česko má dva evropské medailisty v kanoistice. Martin Fuchsa se stal mistrem Evropy na kilometru. Na portugalském šampionátu získal svůj 14. evropský titul, celkem už 21. evropskou medaili. Stříbro nakonec vybojoval kajakář Josef Dostal v závodě na 500 metrů. Polská výprava nakonec uspěla s protestem proti diskvalifikaci vítěze Alexe Boruckého. Platí tak výsledky, které byly v cíli. Dostal z Borucký na trati prohrál o 28 setin sekundy. Na kilometru předtím skončil čtvrtý. Fuchsu pak finále na 500 metrů na singlu i na deblu čeká dnes. Sportovní raritu mají v Uherském Hradišti. Do jedné třídy tam před časem chodili hned tři současní čeští fotbaloví reprezentanti. Matěj Kovář, Michal Sadílek a David Jurásek.
2: Všichni tři kluci se od šesté třídy dostali nejen do hledáčku mládežnických trenérů fotbalového Slovácka, ale také do péče pedagogů základní sportovní školy v Uherském Hradišti. Fotbalisté už tehdy dobří, pak výborní a následně vynikající. Dostat se do reprezentace bylo snem každého z nich. Není pak vůbec divu, že právě třem borcům ze Slovácka bude v ultimativním utkání s Jihoafrickou republikou fandit celá škola, včetně ředitele Milana Melichárka. Janča na Rádio Impuls, Uherské Hradiště.
0: V neděli čekáme větrno a časté přehánky. K tomu bude proměnlivá, převážně velká oblačnost, ojediněle přijdou bouřky s teplotami od 16 do 22 stupňů.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Tuhle

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve čtyři.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Silný vítr ve středních Čechách lámal stromy. Hasiči zasahovali na železničních tratích, na silnicích i na vodní nádrži Slapy. Tam bylo potřeba pomoci několika lodím. Jedna z nich byla částečně potopená, z další bylo potřeba odčerpat vodu. Další dvě plavidla hasiči pomáhali odtáhnout. Nikomu se nic nestalo. Spadlý strom pak zastavil provoz třeba na trati mezi Pražskou Zbraslaví a Vraným nad Vltavou. Silný vítr meteorologové očekávají i v neděli. Tři křižovatky v Plané na Tachovsku projdou úpravou. Křížení na hlavním tahu dostanou semafory. Práce odstartují v pondělí.
2: Silničáři do října za 45 milionů korun zrekonstruují povrch více než půlkilometrového úseku průtahu Planou a upraví průsečné křižovatky. Silnice první třídy propojující Plzeňský a Karlovarský kraj je hodně vytížená a akce má zvýšit bezpečnost. Práce budou prováděny po polovinách, doprava bude vedena Kyvadlově. Výraznější omezení čekají řidiči na vedlejších komunikacích, kde budou muset využít krátké objízdné trasy. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Planá.
1: Karviná staví novou lávku přes Olši. Stavba za 26 milionů korun vyroste v části Starého města. Sloužit bude pěším i cyklistům. Jak vysvětluje mluvčí magistrátu Monika Danková, projekt se neomezuje jenom na prostor nad vodou.
3: Součástí projektu je také vybudování navazující cyklostezky o délce přibližně 112 metrů, úprava stávající cyklostezky a protipovodňové hráze na pravém břehu Olše.
1: Ocelová lávka v Karviné bude po dostavbě měřit 104 metrů, na šířku pak necelé 4. Hotovo má být na jaře příštího roku. V neděli se mezi Berlín a Hamburg vrací vlaky. Železniční trať mezi oběma německými městy byla kvůli generální opravě mimo provoz od začátku loňského srpna. K dispozici tak opět budou všechny přímé spoje s Prahou, Bratislavou, Vídní a Budapeští. Trasa Berlín-Hamburg se díky obnovení provozu stane centrálním koridorem nového přímého spojení tří zemí z Prahy přes Berlín a Hamburg do Kodaně. Jak informovala společnost Deutsche Bahn, cestující se mimo jiné u některých spojů dočkají kratší doby jízdy. Kajakář Josef Dostál se na mistrovství Evropy vrátil na druhé místo v závodě na 500 metrů. Polská výprava nakonec uspěla s protestem proti diskvalifikaci vítěze Boruckého. Platí tak výsledky, které byly v cíli. Stříbrnou medaili by měl Dostál dostat v neděli. S Boruckým na trati prohrál o 28 setin sekundy. 20-letého Poláka krátce po závodě rozhodčí diskvalifikovali za to, že se příliš přiblížil bojkám na kraji dráhy, což je zakázané. V oficiálních výsledcích tak byl Dostál uvedený jako evropský šampion. Poláci ale nakonec uspěli s oficiálním protestem. Celkem Dostál vybojoval svou osmou evropskou medaili. Po sobotním titulu Martina Fuchsy na kilometru se tak postaralo o druhou českou medaili na tomto mistrovství Evropy. Přes den čekáme proměnlivé oblačno s deštěm a silným větrem a s teplotami kolem 18, na Moravě do 22 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho.

0: Radio Český impuls. Zprávy v pět.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Silničáři večer zavřeli dálnici D4 na 9. kilometru u Jíloviště. Kvůli nočnímu bourání mostu nad dálnicí se obnovení provozu předpokládá během dopoledne. Ve směru na Prahu se na dálnici před uzavřeným úsekem večer tvořily kolony. Řidiči můžou jet přes Jíloviště do Všenor po místních silnicích. Osobní auta můžou využívat dálnici mezi exity Řitka a Jíloviště bezplatně. Podle předpokladů by se měl dopoledne obnovit provoz v obou směrech po jednom pruhu. V pozdním odpoledni až večer se předpokládá plné obnovení provozu. Původní most ze 70. let minulého století nahradí nový. Hotový bude příští rok v září. Lidé stále riskují u vlakových kolejí. Přecházejí trať tam, kde je to zakázané. Policie proto kontroluje místa, kudy prochází železnice. Jen v Moravskoslezském kraji odhalila během speciální akce v těchto dnech 75 lidí, které ohrozily svoje zdraví a život vstupem do kolejiště.
2: A nepomohly zákazové cedule ani hrozba pokuty. Z pohledu zákona se totiž jedná o přestupek, za který lze uložit pokutu až do 10 000 korun. Jen za prvních 5 měsíců letošního roku řešili policisté v našem regionu 500 takových případů. Lidé jsou zkrátka nepoučitelní, ale snad se poučí alespoň dva chlapci ve věku 14 a 15 let, kteří na nádraží v Havířově nasedli na venku koncové spřáhlo osobního vlaku a chtěli se povozit. Naštěstí jejich dobrodružnou jízdu odhalila policie a přestupek teď řeší drážní úřad. Eva Panošová, Rádio Impuls, Moravskoslezský kraj.
1: Britové oslavili se svým králem narozeniny. Karel III. Se sice narodil v listopadu, oficiálně ale slaví v červnu společně s národem. Tato tradice sahá do dob vlády Jiřího II. Ten se sice narodil v říjnu v roce 1748, slavil ale za letního počasí. Ani letos na královských oslavách nechyběla vojenská přehlídka a procesí, kdy se král a jeho rodina vydali v kočáře z Buckinghamského paláce do ulic. Oficiální narozeniny panovníka probíhají vždy stejně. Pro Karla III. To proběhlo už po čtvrté. Své skutečné letos 78. narozeniny Karel oslaví v soukromí 14. listopadu. Česko má dva evropské medailisty v kanoistice. Martin Fuchsa se stal mistrem Evropy na kilometru. Na portugalském šampionátu získal svůj 14. evropský titul, celkem už 21. evropskou medaili. Stříbro nakonec vybojoval kajakář Josef Dostal v závodě na 500 metrů. Polská výprava nakonec uspěla s protestem proti diskvalifikaci vítěze Alexe Boruckého. Platí tak výsledky, které byly v cíli. Dostal z Boruckého tým na trati prohrál o 28 setin sekundy, na kilometru předtím skončil čtvrtý. Fuchsu pak finále na 500 metrů na singlu i na deblu čeká dnes. Sportovní raritu mají v Uherském Hradišti. Do jedné třídy tam před časem chodili hned tři současní čeští fotbaloví reprezentanti. Matěj Kovář, Michal Sadílek a David Jurásek.
3: Všichni tři kluci se od šesté třídy dostali nejen do hledáčku mládežnických trenérů fotbalového Slovácka, ale také do péče pedagogů základní sportovní školy v Uherském Hradišti. Fotbalisté už tehdy dobří, pak výborní a následně vynikající. Dostat se do reprezentace bylo snem každého z nich. Není pak vůbec divu, že právě třem borcům ze Slovácka bude v ultimativním utkání s Jihoafrickou republikou fandit celá škola, včetně ředitele Milana Melichárka. Janča na Rádio Impuls, Uherské Hradiště.
1: V neděli čekáme větrno a časté přehánky. K tomu bude proměnlivá, převážně velká oblačnost, ojediněle přijdou bouřky s teplotami od 16 do 22 stupňů.
0: Český impuls.

0: mnohem víc.
1: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
2: Chemie se stala mým hobby, nepovím vám už od které doby. Za vesnici v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voly, jak obcházejí vyvinuté stvaly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se neboji s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede hladem. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Vyhledal jsem tudíž agronoma, měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou, vyřešili předevčírem s předsedou. Pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum,

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera jsem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jsi spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

někdo z nás to říci musí, buď to ty, anebo já. Obsah kapes vysypu si, tvé sny vracím zklamáme.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Zpráva z tisku. Obě delegace položily pak věnce na hrob neznámého vojína. A co na to neznámý vojín?

0: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Silný vítr ve středních Čechách lámal stromy. Hasiči zasahovali na železničních tratích, na silnicích i na vodní nádrži Slapy. Tam bylo potřeba pomoci několika lodím. Jedna z nich byla částečně potopená, z další bylo potřeba odčerpat vodu. Další dvě plavidla hasiči pomáhali odtáhnout. Nikomu se nic nestalo. Spadlý strom pak zastavil provoz třeba na trati mezi Pražskou z Braslaví a Vraným nad Vltavou. Silný vítr meteorologové očekávají i v neděli. Tři křižovatky v Plané na Tachovsku projdou úpravou. Křížení na hlavním tahu dostanou semafory. Práce odstartují v pondělí.
1: Silničáři do října za 45 milionů korun zrekonstruují povrch více než půlkilometrového úseku průtahu Planou a upraví průsečné křižovatky. Silnice první třídy propojující Plzeňský a Karlovarský kraj je hodně vytížená a akce má zvýšit bezpečnost. Práce budou prováděny po polovinách, doprava bude vedena kyvadlově. Výraznější omezení čekají řidiči na vedlejších komunikacích, kde budou muset využít krátké objízdné trasy. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Planá.
0: Karviná staví novou lávku přes Olši. Stavba za 26 milionů korun vyroste v části Starého města. Sloužit bude pěším i cyklistům. Jak vysvětluje mluvčí magistrátu Monika Danková, projekt se neomezuje jenom na prostor nad vodou.
2: Součástí projektu je také vybudování navazující cyklostezky o délce přibližně 112 metrů, úprava stávající cyklostezky a protipovodňové hráze na pravém břehu Olše.
0: Ocelová lávka v Karviné bude po dostavbě měřit 104 metrů, na šířku pak necelé 4. Hotovo má být na jaře příštího roku. V neděli se mezi Berlín a Hamburg vrací vlaky. Železniční trať mezi oběma německými městy byla kvůli generální opravě mimo provoz od začátku loňského srpna. K dispozici tak opět budou všechny přímé spoje s Prahou, Bratislavou, Vídní a Budapeští. Trasa Berlín-Hamburg se díky obnovení provozu stane centrálním koridorem nového přímého spojení tří zemí z Prahy přes Berlín a Hamburg do Kodaně. Jak informovala společnost Deutsche Bahn, cestující se mimo jiné u některých spojů dočkají kratší doby jízdy. Kajakář Josef Dostal se na mistrovství Evropy vrátil na druhé místo v závodě na 500 metrů. Polská výprava nakonec uspěla s protestem proti diskvalifikaci vítěze Boruckého. Platí tak výsledky, které byly v cíli. Stříbrnou medaili by měl Dostal dostat v neděli. S Boruckým na trati prohrál o 28 setin sekundy. 20-letého Poláka krátce po závodě rozhodčí diskvalifikovali za to, že se příliš přiblížil bojkám na kraji dráhy, což je zakázané. V oficiálních výsledcích tak byl Dostal uvedený jako evropský šampion. Poláci ale nakonec uspěli s oficiálním protestem. Celkem Dostal vybojoval svou osmou evropskou medaili. Po sobotním titulu Martina Fuchsy na kilometru se tak postaralo o druhou českou medaili na tomto mistrovství Evropy. Přes den čekáme proměnlivé oblačno s deštěm a silným větrem a s teplotami kolem 18 na Moravě do 22 stupňů.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Hezké nedělní ráno, posloucháte Český impuls. Vláďa Jaroš s vámi za mikrofonem a teď už Milan Drobný, Zuzana Burianová a Jaromír Majer. Kytky se smály.

V dnešní den pro vás vysíláme pořad Máme Česko rádi. Dneska společně vyrazíme uvařit pivo. Bude to v Hanušovickém pivovaru. Máme Česko rádi vysíláme v 10 hodin 30 minut a také odpoledne ve 14.30. Vyrazíme i do světa, to bude s Jirkou Kolbabou, a podíváme se do Latinské Ameriky, konkrétně na Kostariku. 13 hodin 30 minut, buďte naladěni na českém impulzu.

0: Posloucháte Český impuls, máme pro vás také víkendové hlasování, jak jste zvyklí. Může se někdy stát, že některý rok nám nezůstanou peníze na letní dovolenou a řešením samozřejmě může být půjčka, ale pak to sebou přináší různé další trable, tak se vás ptáme celý víkend. Půjčili byste si na dovolenou, ano nebo ne, hlasujte a taky nám pište, stejně jako nám píšete komentáře už teď. Drahá Hrašná napsala, je to každého soukromá věc, ale než se zadlužovat, co k životu nepotřebuji, tak to nikdy, to raději budu doma a pojedu na výlet. Jak to máte vy, pište nám na Facebook Českého impulzu.
1: Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zazdívám se do ulic, do cizích tváří a hledám

0: Vladě Jaroš za mikrofonem, naladili jste si Český impuls. Než budeme opět hrát, tak se vydáme taky směrem k počasí, aby jsme věděli, jak se dneska obléci.
1: V neděli nás čeká proměnlivá, převážně velká oblačnost, na většině území přehánky, ojedinělé bouřky. Naměříme teploty od 16 do 20 stupňů, na jihu Moravy může být až 22.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rychle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou Stona, Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let

0: Posloucháte Český impuls, je tady první dnešní hudební nedělní dvojice a budeme hrát Maminkám. Václav Neckář bude zpívat Máma za chviličku a teď budeme také gratulovat Marcele Leiferové, té je dnes 81 let. Od ní si pustíme Mami Blue.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

Posloucháte Český impuls, přibližuje se 7. hodina, před námi už jsou pomalu, ale jistě nejnovější zprávy. Poslední detaily chystá naše redakce zpravodajství. Do té doby ještě pár českých písniček. Hezké vstávání.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 7.
1: Pěkné ráno. Silničáři večer uzavřeli D4 u Jíloviště. Na 9. kilometru bylo totiž nutné zbourat most. Obnovení provozu předpokládají během dopoledne, a to po jednom pruhu v každém směru. Do večera by se pak místem mohlo znovu jezdit naplno. Řidiči mohou do té doby uzavřený úsek projet přímo přes Jíloviště. Ve směru na Prahu se na dálnici před uzavřeným úsekem večer vytvořily kolony. Agentuře ČTK to řekli policejní mluvčí a zástupci krajské správy a údržby silnic. Původní most ze 70. let minulého století nahradí nový, který bude hotový příští rok v září. Fakultní nemocnice Plzeň zahájila stavbu pavilonu chirurgie. Ten je největší a nejvýznamnější stavbou téměř 50-leté historie nemocnice v lochotínském areálu. Do 4-miliardového objektu s 12 nadzemními podlažími se přestěhují klíčové chirurgické obory. Podle ředitele plzeňské nemocnice Václava Šimánka bude mít 450 lůžek a 11 zákrokových a operačních sálů.
2: Včetně hybridního sálu, který nám umožní v podstatě opravdu poskytovat medicínu 21. století. Bude tam samozřejmě velký urgentní příjem s diagnostikou, klinika anestezie, resuscitace intenzivní medicíny, chirurgická klinika, bude tam urologická klinika, neurochirurgická a klinika ortopedie a traumatologie pohybové ústrojí.
1: Na střeše pavilonu bude podle Šimánka i heliport. Budova má být hotová do konce roku 2029. Donald Trump slaví 80. Dvojnásobný prezident Spojených států se narodil roku 1946 v New Yorku. Po studiích nastoupil do otcovy firmy, kterou rozšířil ve významné realitní impérium a vybudoval si díky tomu pozici miliardářské ikony. Tu pak definitivně potvrdil vydáním knihy Umění udělat dohodu.
3: Většině Čechů se Trump poprvé představil jako milý pán, který radí malému Kevinovi v hotelu Plaza. Ten mu ve skutečnosti patřil.
4: Promiňte, kde je recepce?
5: Pořád rovně a pak dole.
3: Tenhle díl sám doma šel do kin roku 1992, kdy se Trump zrovna rozváděl s českou lyžařkou Ivanou Zelníčkovou. Jakých rozměrů jeho kariéra posléze nabere, to tušil málo kdo. Jako nesmlouvavý konzervativní prezident nastolil politiku Ameriky na prvním místě a ukončil éru, kdy byly státy vstřícným spojencem nejen západní Evropy. Překopal ale i globální zvyky politické kultury. Rozvahu a diplomacii nahradil tvrdostí, arogancí a urputností. Tu ukázal i po neúspěšném atentátu, když s krvácejícím uchem okamžitě vstával a zaťatou pěstí burcoval přihlížející publikum. Nejstarší prezident americké historie má úřad přislíbený až do roku 2029.
1: Dneškem nás bude provázet proměnlivá, převážně velká oblačnost, hlavně v severní polovině území se odpoledne přidají přehánky, ojediněle i bouřky. Naměříme maximálně kolem 18 stupňů, na jihu Moravy bude až 22. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: Naladili jste si Český impuls, hezké nedělní ráno, Vláďa Jaroš za mikrofonem. Teď nám hra...

0: Dnes na Českém impulzu.
1: Hezké nedělní ráno na Českém impulzu. Dnes pro vás máme opět výběr těch nejlepších scének, a to z vysílání Alexandra Hemaly. S Halinou Pavlovskou budeme sbírat návody, jak přežít doktory. Poslouchejte mezi 16. a 17. hodinou. Také vám budeme hrát country, folk a tramské písničky. Začínáme v 19. hodin. A teď další české písničky. Vítězslav Vávra, Holky z Gimplu.

dneska a celý víkend si povídáme o tom, jak to je, když vám některý rok nezůstanou peníze na letní dovolenou, když se třeba nepovedlo našetřit. Může být řešením půjčka, ano, samozřejmě, ale jak to máte vy? Půjčili byste si na dovolenou? Už nám píšete na Facebook Českého impulzu. Makča napsala, jednou jsem to udělala, bylo nám 23 let a chtěli jsme na svatební cestu. Spláceli jsme to 2 roky a těžce se to splácelo, když už jsme dávno byli doma. Od té doby již nikdy. Odkládáme celý rok a vždy se nám minimálně jedno moře našetří, někdy i 2x za prázdniny. Jak to máte vy? Pište nám na Facebook Českého impulzu.

0: Český impuls, hezké ráno. Dneska čekejte proměnlivé, převážně velké množství oblačnosti. Na většině území se budou vyskytovat přehánky, místy i bouřky. Na jihu a jihozápadě budou přehánky, pak jen ojedinělé. Nejvyšší denní teploty dosáhnou k 20 stupňům. Na jihu Moravy bude kolem 22.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Naladili jste si český impuls, hezké nedělní ráno. Teď je tady Dalibor Janda, který bude hodnotit hit kapely Katapult.
1: Dalibor Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Když jsem poprvé slyšel píseň Hlupák váha, měl jsem ještě daleko do kariéry populárního zpěváka. Psal se tuším rok 1977 a single s touhle písní se prý prodalo 150 tisíc kusů. Popularita téhle písně byla jedním z důvodů, proč Katapult vyhrál v následujícím roce Zlatého slavíka v kategorii skupin. Moc se mi líbil text té písně, napsal ho Ladislav Ostárek, který dělal nejen pro Katapult, ale později i s Turbem a s OK Bandem. Nedávno jsem zjistil, že je dnes něho dokonce právník, ale já ho budu mít vždycky, hlavně za textaře. I díky písničce Hlupák.

Naladili jste si Rádio Český impuls, Vláďa Jaroš za mikrofonem a naše zprávy chystáme. Poslední detaily upravují kolegové a řeknou vám všechno úderem 8. hodiny. Teď ještě další česká písnička Helena Vondráčková, Vzdálený hlas.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
1: Pěkné ráno. Na železnici v Česku ode dneška platí upravený jízdní řád. Vlaky podle něj budou jezdit do 12. prosince. Změny se dotknou regionálních vlaků Českých drah ve většině krajů. Mají zlepšit spojení a návaznost mezi spoji. Úpravy jízdních řádů vycházejí z požadavků krajů i správy železnic. V některých regionech budou úpravy navíc souviset s dřívějším koncem školního roku. Jízdní řád se před letními prázdninami mění každoročně a ve většině případů jsou to několikaminutové úpravy odjezdů vlaků. To se týká třeba ranního spoje z Havlíčkova Brodu do Pardubic při výjezdu s Chrudimi nebo například vlaku z Chlumce nad Cidlinou do Městce Králové. Část dálnice D49 u Fryštáku už zná termín otevření. První auta tudy projedou příští sobotu. Nový úsek spojí Holešov se Zlínem.
2: Termín 20. června už je potvrzený, završí tak neskutečně dlouhé období 18 let budování spojnice tzv. Moravské křižovatky u Hulína přes Holešov ke Zlínu. Jde přitom o pouhých 17 kilometrů dlouhý úsek. Jeho výstavbu provázely nekonečné soudní spory. Dálnice teď přivede motoristy na dohled Zlína k Fryštáku, když se začne s pokračováním mimo krajské město směrem na Slovensko, ale jasné není.
1: Začínající lékaři v Anglii zařadili zpátečku. Odvolali stávku, která měla začít zítra. S odvoláním na profesní a odborový svaz to napsala agentura Reuters. Důvodem stažení stávky je nový návrh vlády, o kterém bude svaz hlasovat. Několikadenní stávka začínajících lékařů se v Anglii naposledy uskutečnila v dubnu, kdy britská lékařská asociace odmítla nabídku na zlepšení platů, o které tehdy labouristická vláda prohlásila, že se už nezmění. Podle svazu ale návrh nedokázala zvrátit dlouholetý pokles platů ani vyřešit problém s nedostatkem personálu. Kajakář Josef Dostál se stal mistrem Evropy na 500 metrů. A to i přesto, že ve finále v Portugalsku projel cílem jako druhý za Alexem Boruckým. Vítězného Poláka pak rozhodčí diskvalifikovali. Olympijský vítěz z Paříže Dostál se tak může radovat z 5. evropského titulu. Na 500 je Dostál úřadujícím mistrem světa. Evropské zlato získal v této disciplíně podruhé po šampionátu 2018 v Bělehradě. V Portugalsku se Dostál postaral o druhé české zlato po včerejším titulu kánoisty Martina Fuchsy na kilometru. Dnes počítejte s proměnlivou, převážně velkou oblačností, především v severní polovině území se později objeví přehánky, ojediněle i bouřky. Naměříme do 20 stupňů, na jihu Moravy bude až 22. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Hezké nedělní vstávání ve společnosti Českého impulzu. Vladě Jaroš za mikrofonem, hraje nám Jitka Zelenková. Bez lásky láska není.

0: Posloucháte Český impuls.
1: My čekali jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh. A vánice sílí v porivech ledových. Z chýší dřevo mizí a mouka ubývá. Do sýpek se radí už nikdo.

0: večer, to už jsem skoro spal. Když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám. Na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod srázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sněl. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.
1: Dnes na Českém impulzu.
2: Naladili jste si Český impuls, dobře děláte, dnes budeme také vysílat pořad Máme Česko rádi. Zjistíte, jak se vaří pivo, a to v Hanušovickém pivovaru. Poslouchejte nás i odpoledne ve 14 hodin a 30 minut a také v dopoledním čase 10.30. Vydáme se taky na Latinskou Ameriku, to budeme cestovat s Jirkou Kolbabou, konkrétně tedy na Kostariku. Poslouchejte nás ve 13 hodin 30 minut. Teď už hrají Triky a pověry.

0: Rádio Český impuls s vámi, máme také víkendové hlasování a naše téma týká se dovolené. Může se nám stát, že některý rok nezbudou peníze na letní dovolenou, řešení může být půjčka, tak se vás ptáme, půjčili byste si na dovolenou? Už nám píšete, takže si čteme vaše vzkazy. Jitka Chalupná napsala, jedu na takovou dovolenou, na jakou mám. A Markéta píše, ne, jedu tam, co mi peníze stačí. Tak se tak tenhle víkend až jako řekl bych absolutně, absurdně shodneme. Je to tak, zatím nikdo nenapsal, že by si na dovolenou půjčil. Třeba se to změní. Hezké ráno a teď už nám zpívá a hraje Vladimír Mišík.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500, Maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

se dívá na malého chlapečka, jak malé zvíře se dívává na jiné. Ještě nechytit a rvátit si z cizího, a už přece

0: Naladili jste si rádio Český impuls. Už za chvíli zpívá Lucie Bílá, teď počasí na dnešek. Čekejte proměnlivé, převážně velké množství oblačnosti. Na většině území se budou vyskytovat přehánky, místy i bouřky. Na jihu a jihozápadě budou přehánky jen ojedinělé. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 20 stupňů, jih Moravy bude mít kolem 22.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Rádio Český impuls, před námi další hudební dvojice. V tento den roku 1988 otevřeli na pražském Pankráci čtyřhvězdičkový hotel Forum. Měl 26 pater a 531 pokojů na tu dobu. Velkolepá věc, a tak si budeme hrát písničky z hotelu. Jiří Korn, Hotel Ritz, a také Věra Špinarová, Grand Hotel u Tří strun.
2: Hudební dvojice
3: Aneb 1 plus 1.

Posloucháte Český impuls, přibližuje se 9. hodina, za chvíli nejnovější zprávy, přesně v celou. A teď ještě určitě Marie Rotrová, Ten vůz už jel.

0: vyhraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sníh, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
3: Pěkný den. Silný vítr včera úřadoval ve středních Čechách. Polámal tam stromy. Hasiči zasahovali na železničních tratích, na silnicích i na vodní nádrži Slapy, kde bylo třeba pomoci několika lodím. Spadlý strom zastavil provoz například na trati mezi Pražskou Zbraslaví a Vraným nad Vltavou. Omezení provozu vzniklo také kvůli pádu stromu do prostoru dráhy na trati mezi Berounem a Zdicemi. Zástupci středočeských hasičů a správy železnic to řekli agentuře ČTK. Podle mluvčího středočeské záchranky se nikdo nezranil. Lidé stále riskují u vlakových kolejí. Přecházejí trať tam, kde je to zakázané. Policie proto kontroluje místa, kudy prochází železnice. Jen v Moravskoslezském kraji odhalili během speciální akce v těchto dnech 75 osob, které ohrozily své zdraví a životy vstupem do kolejiště.
4: A nepomohly zákazové cedule ani hrozba pokuty. Z pohledu zákona se totiž jedná o přestupek, za který lze uložit pokutu až do 10 000 korun. Jen za prvních 5 měsíců letošního roku řešili policisté v našem regionu 500 takových případů. Lidé jsou zkrátka nepoučitelní, ale snad se poučí alespoň dva chlapci ve věku 14 a 15 let, kteří na nádraží v Havířově nasedli na venkovní koncové spřáhlo osobního vlaku a chtěli se povozit. Naštěstí jejich dobrodružnou jízdu odhalila policie a přestupek teď řeší drážní úřad.
3: Pražští hasiči v noci zasahovali u požáru bytu na Žižkově. Jeden člověk skončil v péči záchranářů. Před příjezdem hasičů se z domu evakuovalo 10 lidí, dalším 13 pomáhala policie. Informovala o tom mluvčí hasičů. Hořet začalo před půlnocí v Baranově ulici. Jednalo se o požár odpadu nahromaděného v jedné místnosti. Hasiči museli použít výškovou techniku. Zásah skončil hodinu po půlnoci. Tenistka Barbora Krejčíková má další titul na dosah. Na travnatém turnaji v Nizozemsku si v poledne zahraje už o 9. v kariéře. Její soupeřkou bude 484. hráčka světa Robin Montgomeryová ze Spojených států. Ta se do finále probojovala z kvalifikace. 30-letá Krejčíková je ve finále poprvé od předloňského vítězství ve Wimbledonu. Dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře může vybojovat druhý turnajový triumf na trávě. O 9 let mladší Montgomeryová se ve finále na okruhu WTA představí poprvé. Proměnlivou, převážně velkou oblačnost dnes odpoledne doplní přeháňky, ojediněle i bouřky, hlavně v severní polovině území. Teploměr ukáže 16 až 20 stupňů, na jihu Moravy může být ještě o dva víc. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Tolik zprávy, Český impuls s vámi, Vládě Roš za mikrofonem. Hrajeme opět česky, česká písnička Marcela Holanová, Žárlivá.

0: Naladili jste si Rádio Český Impuls. I dnes pro vás vysíláme výběr těch nejlepších scének z vysílání Alexandra Hemaly. Mezi 16. a 17. uslyšíte třeba Halinu Pavlovskou a budeme sbírat návody, jak přežít doktory. A v 19 hodin vám budeme hrát folk, country a tramské písničky. Takový bude Český Impuls i pro dnešek. Teď už vám posíláme královské reggae, protože někdo ráčí kráčet v Brnění.
1: Někdo ráčí kráčet v Brnění, má na něm rádoby erb. Když není urozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné R, tak ten si říká om.

vždy, keď na strome zlomili halúsku, házali mi chlapci čerešne za blúzku. Keď boli zvedaví,

zázrak, a tak mu chátrá tělo. Ital nezná ten zázrak, vepřok nedlo zélo.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan,

žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama.

0: Posloucháte Český impuls, už za chvíli Linda a Pavel, teď se díváme na počasí, dneska čekejte proměnlivé, převážně velké množství oblačnosti, na většině území se budou vyskytovat přehánky, místy i bouřky, i na jihu a jihozápadě budou přehánky jen ojedinilé, nejvyšší denní teploty dosáhnou 20 stupňů, jih Moravy bude mít 22.
1: Český impuls, rádio pro radost ze života.

0: Ladíte Český impuls, pomalu se blíží 10. hodina, za chvíli nejnovější zprávy, přesně v celou, teď ještě za další českou písničkou Petr Spálený, Stáňa, ta se dnes vdává.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3. 6.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
3: Pěkné dopoledne. Pod Krušnými horami začne jezdit víc moderních vlaků. Půjde o motorové regiofoxy, které se s novým jízdním řádem objevují na nejdůležitějších linkách.
4: Nové soupravy pojedou především mezi Chebem, Vary a Chomutovem. Ani změna jízdního řádu a regiofoxy ale nevyřeší možná zpoždění. Způsobují je opravy podkrušnohorského koridoru kolem Kadaně a Chomutova. Zdržení je běžné u spojů na Prahu. Kvůli modernizaci tratí se ale nedaří dodržet ani provázanost s řadou německých vlaků.
3: Fakultní nemocnice Plzeň zahájila stavbu pavilonu chirurgie. Ten je největší a nejvýznamnější stavbou téměř 50-leté historie nemocnice v Lochotínském areálu. Do 4-miliardového objektu s 12 nadzemními podlažími se přestěhují klíčové chirurgické obory. Podle ředitele plzeňské nemocnice Václava Šimánka bude mít 450 lůžek a 11 zákrokových a operačních sálů.
5: Včetně hybridního sálu, který nám umožní v podstatě opravdu poskytovat medicínu 21. století. Bude tam samozřejmě velký urgentní příjem s diagnostikou, klinika anestezie, resuscitace intenzivní medicíny, chirurgická klinika, bude tam urologická klinika, neurochirurgická a klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí.
3: Na střeše pavilonu bude podle Šimánka i heliport. Budova má být hotová do konce roku 2029. Uchazeči o studium na záchranáře v Sokolově přecenili své síly. O nově otevřené bakalářské studium je sice vyšší zájem, než se očekávalo, část uchazečů ale nesplnila nutné fyzické testy. Propadla zhruba třetina. Karlovarský kraj už začal hledat možnosti, jak vyššímu počtu studentů zajistit výuku. Nakonec ale nebude muset zvýšení kapacity řešit. Hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis agentuře ČTK řekl, že vyšší zájem ukazuje, že otevření oboru v Karlovarském kraji má budoucnost. Kraj je budoucím záchranářům připravený vyplácet stipendia. Po dokončení studia se očekává jejich okamžité zapojení do provozu, zejména na urgentních příjmech. Kajakář Josef Dostál se stal mistrem Evropy na 500 metrů. A to i přesto, že ve finále v Portugalsku projel cílem jako druhý za Alexem Boruckým. Vítězného Poláka pak rozhodčí diskvalifikovali. Olympijský vítěz z Paříže Dostál se tak může radovat z 5. evropského titulu. Na 500 je Dostál úřadujícím mistrem světa. Evropské zlato získal v této disciplíně podruhé po šampionátu 2018 v Bělehradě. V Portugalsku se Dostál postaral o druhé české zlato po včerejším titulu kanoisty Martina Fuchsy na kilometru. Dneškem nás bude provázet proměnlivá, převážně velká oblačnost. Hlavně v severní polovině území se odpoledne přidají přehánky, ojediněle i bouřky. Naměříme maximálně kolem 18 stupňů, na jihu Moravy bude až 22. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: 10. hodina je tady, máme po zprávách. Vládě Roš za mikrofonem, hezké nedělní dopoledne. Tady je Iveta Bartošová, Víš, lásko.

který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. 9 mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného pána nebes, královna blahoslavenou panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.

Dneska opět s námi vyrazíte na cesty, bude to po Česku, koukneme se na to, jak se vaří pivo, uslyšíte to přesně z Hanušovického pivovaru, máme Česko rádi v 10 hodin 30 minut a taky ve 14.30, to znamená poprvé už za chviličku, buďte ve střehu, a televizní tipy ty nám doplní v 17.30 a ve 12.30 Alexandr Hemala. Buďte s námi a teď už další česká písnička, Petr Kotwald, Standa Hložek, Sen můj a Lízin.

0: Posloucháte Rádio Český impuls, teď už pojďme cestovat, míříme na Šumpersko, tam nás láká vůně chmele. Jak se vaří pivo? Pojďme to zjistit z Hanušovického pivovaru.
1: Máme Česko rádi.
2: Chcete vidět na vlastní oči, jak se vaří pivo? Můžete si zajít na exkurzi do pivovaru Holba v Hanušovicích. Ten, kdo tam už byl, je Miroslav Tausik z klubu českých turistů, takže se ho důkladně vyptám. Dobrý den.
3: Dobrý den. No tak na úvod bych řekl něco o pivovaru. V Hanušovicích sídlí už od roku 1874. Zajímavostí je, že bez přerušení výroby přečkal pivovar druhou světovou válku, i když se piva samozřejmě vařilo méně. Pak následovalo období znárodnění a slučování s jinými pivovary. No a pamětníkům ještě připomenu, že 11 kušerák mohou znát už z 80. let.
2: A je něco z novodobé historie, čím nás ohromíte?
3: No, nevím, jestli ohromím, ale vyzdvihnu třeba to, že přímo v areálu pivovaru našli v roce 1990 pramen skvělé vody, která má také podíl na chuti piva Holba. A také tu pomáhají přírodě a mimo jiné obnovili původní pivovarské rybníky, kde se zalíbilo vzácným plazům nebo třeba ledňáčkovi.
2: A co samotná exkurze?
3: Je to hodně. Podíváte se tu do spilky, do samotné varny, kde můžete obdivovat měděné nablízkané i obří tanky ve sklepě, taky kde se pivo vaří, kde leží, kde zraje a pak vám vysvětlí, jak a proč se filtruje a samozřejmě půjdete do stáčírny.
2: A můžeme tu pivo také ochutnat, že? I v místní hospůdce.
3: Samozřejmě, součástí pivovaru je i malé pivovarské muzeum. Vypadá jako klasické muzeum s policemi a vitrínami a v nich jsou vystavené různé dokumenty, jako právovarečné listy, ještě na pergamenu. Ale i exponáty zábavnější tady najdete. Pivní lahve, tácky, zátky nebo značkové korbely, pípy a třeba i sudy. A pustí vám tu i film o pivu a pivovaru.
2: Anna Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

vztah a navzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli.

dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Hezkou neděli, posloucháte Rádio Český Impuls, Vládě Jaroš za mikrofonem. Pomalu se budeme loučit, ale než se tak stane, pošlu vám ještě jednu hudební dvojici. Budou to písničky z roku 1982. Pojďme si společně užít Turbo, Přestáváš snít, a v roce 1982 vzniklo taky Počítadlo lásky Hana Zagorová.
1: Všem milovníkům golfového sportu se na vědomost dává, že Royal Baron Golf Club přivítá skutečné královny golfu v čele s českými hráčkami Sárou Kouskovou a Janou Melichovou.
2: V rámci světové golfové série Ladies European Tour se tak greeny golfového klubu Baron po 3 dny stanou dějištěm golfové události roku. Turnaje žen světové úrovně. Tip Sportcheck Ladies Open 2026. Od pátku do neděle 26. až 28. června 2026. www.checkladiesopen.cz. Partnery turnaje jsou Národní sportovní agentura a Renomia.
3: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Hudební dvojice
7: Aneb. Dva jsou víc než jeden.

0: sebevědomí.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 11.
2: Pěkný den. Silničáři obnovili provoz na dálnici D4 u Jíloviště po noční uzavírce kvůli demolici mostu. Řidiči už projedou v jednom pruhu v obou směrech. Most je už zbouraný, na místě pokračuje odklízení materiálu. Agentuře ČTK to řekl Josef Holek z krajské správy a údržby silnic. Dálnice byla uzavřená od včerejších 7 hodin večer. Úplné zprovoznění D4 silničáři očekávají během odpoledne. Pražský Radotín tento víkend patří sportu. V rámci sportovního festivalu si lidé můžou vyzkoušet víc než 20 sportovních disciplín. Zároveň na zhruba 19 místech po celém Radotíně probíhají turnaje a závody a zapojují se do nich i sportovní oddíly. Organizátor radotínského sportfestu Jan Barák nám řekl, že probíhají i turnaje pro veřejnost na registraci.
3: Beach volejbal, plavání, cyklistika a další. A pak jsou aktivity pro příchozí, pro veřejnost, paddleboardy, biatlon, padel, záv na kajaku, akvatlon, megabordy, kuželky a tak dále. Spousta sportovních odvětví a tady jsou aktivity pro děti jako skákací hrady a další aktivity.
2: Centrem dění je podle Baráka oblast kolem přírodního koupaliště Biotop v Radotíně. Donald Trump slaví osmdesátiny. Dvojnásobný prezident Spojených států se narodil roku 1946 v New Yorku. Po studiích nastoupil do otcovy firmy, kterou rozšířil ve významné realitní impérium a vybudoval si díky tomu pozici miliardářské ikony. Tu pak definitivně potvrdil vydáním knihy Umění udělat dohodu.
4: Většině Čechů se Trump poprvé představil jako milý pán, který radí malému Kevinovi v hotelu Plaza. Ten mu ve skutečnosti patřil.
5: Promiňte, kde je recepce?
6: Pořád rovně a pak dole.
4: Tenhle díl sám doma šel do kin roku 1992, kdy se Trump zrovna rozváděl s českou lyžařkou Ivanou Zelníčkovou. Jakých rozměrů jeho kariéra posléze nabere, to tušil málo kdo. Jako nesmlouvavý konzervativní prezident nastolil politiku Ameriky na prvním místě a ukončil éru, kdy byly státy vstřícným spojencem nejen západní Evropy. Překopal ale i globální zvyky politické kultury. Rozvahu a diplomacii nahradil tvrdostí, arogancí a urputností. Tu ukázal i po neúspěšném atentátu, když s krvácejícím uchem okamžitě vstával a zaťatou pěstí burcoval přihlížející publikum. Nejstarší prezident americké historie má úřad přislíbený až do roku 2029.
2: Rychlostní kanoista Martin Fuchse vyhrál na evropském šampionátu po včerejším kilometru i závod na 500 metrů. Získal tak 15. kontinentální titul. Dnes počítejte s proměnlivou, převážně velkou oblačností, především v severní polovině území se později objeví přehánky, ojediněle i bouřky. Naměříme do 20 stupňů, na jihu Moravy bude až 22. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
7: Krásnou neděli vám přeje Ludvík Pospíšil. Máme po 11. hodině a zpívat bude Michal David. Je to blízko.

0: Nedělní program Českého impulzu, přejeme krásné dopoledne. Za chvíli Josef Laufer s Bohem lásko, já jedu dál. Hrajeme české písničky 60. až 80. let. A s Halinou Pavlovskou budeme sbírat návody, jak přežít doktory. Tyhle cenné rady určitě oceníte odpoledne ve 4:15 tady na Českém impulzu. O víkendu mezi 4. a 5. nabízíme výběr toho nejlepšího z vysílání Alexandra Hemaly. Saša vysílá každý všední den od 4 hodin a nabízí scénky a vtipy. Tady je Český impuls.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500, Maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert, dle srovnání k 3. 6.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: Víkendový program Českého impulzu, přejeme krásné dopoledne, pořád ještě Václav Neckář před námi, my to spolu táhneme dál hned po 11:30. No a na našem Facebooku probíhá víkendové hlasování, tentokrát pátráme po tom, jestli byste si půjčili na dovolenou. Ano, ne, je to dobrý nápad, nebo se tomu radši vyhnete. Budeme rádi, když budete hlasovat na Facebooku Českého impulzu nebo WhatsAppkou na čísle 734 787 981.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: jen 3 na 4.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Jitka Zelenková zpívala na Českém impulzu za pár minut 12. hodina polední zprávy. No a právě teď nás čeká adresát neznámý, tedy Karel Gott bude zpívat. No a komentář k písničce přidá Petr Janda. Před námi je písnička z Impulzovic krabičky. Přejeme vám krásné dopoledne.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
3: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
4: Karel Gott a adresát neznámý. Tuhle píseň si samozřejmě pamatuju velice dobře, protože to jsme ještě hrávali v semaforu. Přišel jednou Karel Mareš po představení a říká: kluci, znáte písničku od Beatles From Me To You? A my, no samozřejmě, že ji známe. Zeptal se ještě, jestli bychom to mohli zahrát s Karlem Gottem. No jistě. Tak nás po vystoupení odvezli do Ačka, to bylo studio v Karlíně v rádiu, kde jsme to natočili. A věřte nebo ne, psal se rok 64.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Pěkný den. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa znovu boduje. Na mistrovství Evropy vyhrál i závod na 500 metrů a získal 15. kontinentální titul. V Portugalsku tak zopakoval individuální double z roku 2013. Včera byl nejrychlejší v závodě na 1000 metrů. Olympijský šampion ještě dnes pojede s bratrem Petrem finále a double kanoí na olympijské distanci 500 metrů. Kanoistka Denisa Řáhová obsadila na 500 čtvrté místo a vybojovala tak nejlepší výsledek na evropském šampionátu. A ještě jedna zpráva ze světa vodních sportů. Protest polské kajakářské výpravy vrací Josefa Dostála na druhé místo. Náš reprezentant nejprve projel cílem v Portugalsku na mistrovství Evropy v závodě na 500 metrů jako druhý za Alexem Boruckým. Vítězného Poláka pak rozhodčí diskvalifikovali za to, že se příliš přiblížil bojkám na okraji své dráhy, což je zakázané. Evropské zlato tak připadlo právě Dostálovi. Kajakářská výprava ale uspěla s protestem proti diskvalifikaci a nakonec tak platí výsledky, které byly v cíli. Stříbrnou medaili by měl Dostál převzít během dneška. Část dálnice D49 u Fryštáku už zná termín otevření. První auta tudy projedou příští sobotu. Nový úsek spojí Holešov se Zlínem.
2: Termín 20. června už je potvrzený, završí tak neskutečně dlouhé období 18 let budování spojnice takzvané Moravské křižovatky u Hulína přes Holešov ke Zlínu. Jde přitom o pouhých 17 kilometrů dlouhý úsek. Jeho výstavbu provázely nekonečné soudní spory. Dálnice teď přivede motoristy na dohled Zlína k Fryštáku, když se začne s pokračováním mimo krajské město směrem na Slovensko, ale jasné není.
1: Žralok v australském Sydney pokousal 35-letou ženu. S vážnými zraněními skončila v nemocnici. S odvoláním na policii to píše na webu stanice BBC a agentura Reuters. Podle plavčíka šlo o žraloka bílého, který měřil asi 3,5 metru. Úřady z preventivních důvodů uzavřely v oblasti několik pláží. Za necelý měsíc se jedná o čtvrtý podobný incident. Tři předchozí dopadly smrtí napadeného. V Austrálii se každoročně stane přibližně 20 útoků žraloků, ze kterých jsou smrtelné průměrně 2 až 3. Loni si vyžádali 5 obětí. Australští vědci se domnívají, že rostoucí teploty oceánů mění migrační vzorce žraloků a to by mohlo přispět k nárůstu počtu útoků. Proměnlivou, převážně velkou oblačnost dnes odpoledne doplní přehánky, ojediněle i bouřky, hlavně v severní polovině území. Teploměr ukáže 16 až 20 stupňů, na jihu Moravy může být ještě o 2 víc. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Tolik polední zprávy. Hezkou neděli vám přeje Ludvík Pospíšil. No a teď už se ocitneme v Gejzíru Petra Kotvalda.

Polední program Českého impulzu teď se docela vyplatí umět neráčkovat, protože dospíval Karel Černoch a za chvíli Pavel Horňák. No a taky Michal David s písničkou To se oslaví. No a když už jsme u toho tak dnes má svátek Roland anebo Herta. Prostě sešlo se to. No a za chvíli už televizní tipy na dnešní večer. Saša Hemala, poslouchejte Český impuls přesně.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Neděle 14. června posloucháte Český impuls. Svátek dnes slaví slovenská zpěvačka Marcela Lajferová. Marcou si zahrajeme krátce po půl jedné tady na Českém impulzu. Ještě před ní třeba Naďa Urbánková a rodičovské sdružení. No a taky Saša a televizní výhled.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Nedělní večery už nějaký čas patří dvojici, kapitánu Vašátkovi a jeho kamarádu Horácovi. Ten druhý tentokrát navštíví svého dávného kamaráda Zdeňka, který žije na břehu jezera se svou bývalou i současnou manželkou. Já myslím, že dnes už se člověk ničemu nediví. Ale ten podiv začal ve chvíli, kdy je Horác svědkem dvou podivných úmrtí. Případ dvou manželek začíná ve 20.15 na ČT1. Také by vás, přátelé, zajímalo, co se může dít v muzeích, když za posledními návštěvníky zaklapnou dveře a exponáty se ocitnou sami bez dozoru? No, naštěstí tu máme nočního hlídače Larryho, který nevěří svým očím, když exponáty staré i několik staletí se dostanou do pohybu. Měla to být práce poklidného hlídače, co se proměnila v neuvěřitelné dobrodružství. Noc v muzeu můžete prožít ve 20 hodin na Prima Max. Neuvěřitelno se děje i na světových mořích, které brázdí kapitán Jack Sparrow se svou černou perlou. Když se objeví v Londýně, dostane od krále Jiřího II. Rozkaz, aby pro něho získal pramen věčného mládí. No, myslím, že v epizodě nazvané Na vlnách podivna se náš hrdina pěkně zapotí, a to od 20. hodiny a 15. minuty na Primě. Přeji hezký nedělní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Nedělní program Českého impulzu, za chvíli 13. hodina se zprávami, potom už Lenka Haluzová, která s vámi bude celé odpoledne. Já, Ludvík Pospíšil, vám popřeju hodně úspěchů v novém týdnu a rozloučíme se hudební dvojicí. Tentokrát hrajeme maminkám. Zpívat nám bude Václav Neckář, písničku Máma, a ještě předtím Mami Blue, Marcela Lajferová, která dnes slaví 81. narozeniny.
1: Všem milovníkům golfového sportu se na vědomost dává, že Royal Baroun Golf Club přivítá skutečné královny golfu v čele s českými hráčkami Sárou Kouskovou a Janou Melichovou.
2: V rámci světové golfové série Ladies European Tour se tak greeny golfového klubu Baroun po 3 dny stanou dějištěm golfové události roku. Turnaje žen světové úrovně. Tip Sportcheck Ladies Open 2026. Od pátku do neděle 26. až 28. června 2026. www.checkladiesopen.cz. Partnery turnaje jsou Lexus a Central European Broker.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: Hudební dvojice
3: Aneb jako vejce vejci.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Pěkné odpoledne. Na železnici v Česku ode dneška platí upravený jízdní řád. Vlaky podle něj budou jezdit do 12. prosince. Změny se dotknou regionálních vlaků Českých drah ve většině krajů. Mají zlepšit spojení a návaznost mezi spoji. Úpravy jízdních řádů vycházejí z požadavků krajů i správy železnic. V některých regionech budou úpravy navíc souviset s dřívějším koncem školního roku. Jízdní řád se před letními prázdninami mění každoročně a ve většině případů jsou to několikaminutové úpravy odjezdů vlaků. To se týká třeba ranního spoje z Havlíčkova Brodu do Pardubic, při výjezdu z Chrudimi nebo například vlaku z Chlumce nad Cidlinou do Městce Králové. Pro sklenice od medu platí nová pravidla. Od dnešního dne nebude možné na obalech medu uvést, že pocházejí ze zemí Evropské unie nebo ze zemí mimo Evropskou unii. Nová evropská vyhláška stanovuje povinnost uvést konkrétní zemi původu, kde byl med sebraný. Pokud je zemí víc, uvedené musí být všechny, a to v sestupném pořadí podle jejich podílu na hmotnosti spolu s procentuálním údajem. Nová pravidla mají zpřehlednit trh, na kterém se podle agrární komory stále víc objevuje med nejasné původu a za podezřele nízké ceny. Podle včelařů oslovených agenturou ČTK bude ale nakonec záležet stejně hlavně na spotřebitelích, jestli budou u medu sahat po českém nebo dováženém. Poštovní muzeum v Praze má nový kabát. Teď je šestou součástí Národního technického muzea. Sídlí ve Vávrově mlýně na Praze 1. Návštěvníci si tam prohlédnou například expozice o historii pošty, telefonů i telegramů. Kurátor muzea Jan Hosták představuje opravdový unikát.
2: Jeden z nejzajímavějších exponátů, který tu máme, tak je například osobní telefon Františka Ferdinanda Deste ze zámku Konopiště. Ten je technicky zajímavý i v tom, že má poměrně hodně dlouhou šňůru mezi sluchátkem a samotným přístrojem, protože při telefonování rád pochodoval po místnosti.
1: Návštěvníci si v novém poštovním muzeu projdou obnovené Biedermajerovské salonky s malbami Josefa Navrátila. Vyzkoušet si také můžou model telegrafu a odvysílání jednotlivých znaků. Zdražování mění Slovákům plány na léto. Polovina národa kvůli vysokým cenám hledá levnější nebo kratší dovolené. Do Ameriky nebo Afriky směřuje jen 6% lidí ze Slovenska. Do Asie pak pouze 3% dotázaných z nejnovějšího průzkumu.
3: Najodolnější voči zdražování jsou len Bratislavčania, kde viac ako tretina hovorí, že ich dovolenkové plány sa nijako nemenia. Až tretina Slovákov počíta tento rok na dovolenke s vyššími výdavkami. Do zahraničia sa však veľmi nehrnú. Štvrtina nikam nepocestuje a ďalšia štvrtina bude dovolenkovať doma. Prím hrajú Tatry. Tí, čo sa vyberú k moru, uprednostňujú Chorvátsko alebo Bulharsko. Rozhodujúca je cena.
1: Dneškem nás bude provázet proměnlivá, převážně velká oblačnost, hlavně v severní polovině území se odpoledne přidají přehánky, ojediněle i bouřky. Naměříme maximálně kolem 18 stupňů, na jihu Moravy bude až 22. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Jsou 3 minuty po 13. hodině. Zprávy jsou za námi a od mikrofonu vás zdraví Lenka Haluzová. Budu s vámi celé odpoledne. Hodinu nám otevírají Kardinálové písničkou Nejkrásnější sen.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Stařičký autobus

tohle je můj kraj, tak to je moje mládí, tak to je domov můj, tak to je domov můj. Já žila hodně snů.

zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří.

dušičkou malinkou koukám, jestli se kouří z našeho stavení.

0: Když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.
1: Posloucháte Český impuls.

Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeju vám krásnou neděli. Právě nám dozněla pohádková písnička Jestli to nebude láska. A za chvíli už budeme cestovat s Jirkou Kolobabou. Chystá sopečné putování po latinskoamerické Kostarice. Já se na to moc těším, ale ještě předtím si pustíme třeba Petru Janu s písničkou Ještě se mi směj.

0: Krásné nedělní odpoledne s datem 14. června. Posloucháte Český impuls rádio pro radost ze života. Hrajeme vám rádi a jen to nejlepší, co máme z let 60. až 80. V následujícím hudebním bloku to bude třeba písnička Pojď dáme řeč od Dalibora Jandy. No ale teď už hurá do světa s cestovatelem Jirkou Kolobabou poznáváme Latinskou Ameriku, konkrétně Kostariku. Jirka dneska bude mluvit o nezapomenutelných kostarických sopkách.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Některé z nich jsou činné, předpokládám také.
3: Tak činný je třeba arenal, ale spící sopka je třeba poás nebo irazu. Irazu má takovou fantastickou zelenou vodu, takové alkalické sloučeniny, které jsou v kráteru. Tam jsem užil nesmírně mnoho dobrodružství. Poás má zase modrou vodu vlastně, takovou velice zvláštní. Vypadá to, jako kdyby se nebe odráželo v křišťálové vodě.
2: Takže pro fotografa sloučenina. Fenomenální místo asi na obrázky.
3: Fantastické místo na obrázky. Já jsem se tam dostal po velmi strastiplné cestě, mnoha hodinové cestě k tomu cíli, protože jsem neměl peníze na to, abych tam vyjel autobusy, jak to třeba dělávají turisté američtí, takže já jsem tam šel víceméně po svých nebo z části stopem, ale byl jsem odměněn fantastickými scenériemi, které stojí za to. Jsou tam vyhlídkové body, ze kterých se fotografuje a je to něco úžasného. Také bych rád připomněl, že země je velice zmítána některými neduhy povětrnostními, že tady jsou velice ostré deště, které vyžadují třeba potom, abys měl auto s náhonem na 4, pak když se chceš dostat do takových těch vzdálenějších lokalit. Ty sopky, a to je zajímavé, jsou nedaleko hlavního města San Jose, o kterém si mimo jiné budeme povídat zítra.
2: Tak už máme i konkrétní nabídku na zítřek. Pro dnešek se měj hezky a naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Písnička Vařili jsme kaši od Jiřího Helekala právě dozněla na Českém impulzu. No a pro vás už je nachystaná hudební dvojice. Budou to tentokrát písničky z hotelu, protože v tento den roku 1988 otevřeli na pražské Pankráci 4-hvězdičkový hotel Forum. Měl 26 pater a 531 pokojů. Takže hotel Ritz a Jiří Korn jako první, ale Grand Hotel u Tří strun od Věry Špinarové. Hezký poslech.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
4: Hudební dvojice
5: Anet, co mají písničky společného?

jsem spáchal hřích, jen tím, že mám tě rád, jsem spáchal hřích.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Pěkné odpoledne. Mezinárodní přepravu pomocí dodávek čeká nová povinnost. Počínaje července musí být tisíce takových vozidel vybavené tachografem. Cílem je narovnání podmínek na trhu a zvýšení bezpečnosti. Koho přesně se nové pravidlo dotýká, upřesňuje mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
2: Od 1. července letošního roku budou muset být dodávky s nejvyšší povolenou hmotností od 2,5 do 3,5 tuny vybaveny chytrým tachografem druhé generace, a to v momentě, že budou využívány pro mezinárodní dopravu nebo kabotáž, tedy vnitrostátní přepravu zahraničním přepravcem.
1: Případná pokuta za porušení tohoto pravidla může být až 500 000 korun. Kdo nic měnit nemusí, to jsou dodávky cestující výhradně po Česku nebo do zahraničí za účelem soukromých cest. Starosti si ale nemusí dělat ani řemeslníci, kteří v dodávkách převáží své nářadí a materiály. Pod Krušnými horami začne jezdit víc moderních vlaků. Půjde o motorové regiofoxy, které se s novým jízdním řádem objevují na nejdůležitějších linkách.
3: Nové soupravy pojedou především mezi Chebem, Vary a Chomutovem. Ani změna jízdního řádu a regiofoxy ale nevyřeší možná zpoždění. Způsobují je opravy podkrušnohorského koridoru kolem Kadaně a Chomutova. Zdržení je běžné u spojů na Prahu. Kvůli modernizaci tratí se ale nedaří dodržet ani provázanost s řadou Německa. Vlaků.
1: Pákistánská policie omylem postřelila 9letou Australanku. Dívka následně zraněním podlehla. Podle místního webu ABC dívku a její rodinu přepadly dva ozbrojení lupiči, kterým matka zrovna předávala šperky, když situaci zahlédl přes ulici policista a začal po podezřelých střílet. Po přestřelce oba lupiči uprchli na motocyklu. Když rodina odjížděla ve svém vozidle, na místo dojeli další policisté a na auto začali střílet, protože měli za to, že jde o podezřelé. Otec a bratr dívky museli podstoupit operaci. Dívku jen po převozu prohlásili za mrtvou. Úřady celý incident vyšetřují. Tenistku Barboru Krejčíkovou zradilo zdraví. Kvůli nemoci nenastoupila do finále tenisového turnaje v Nizozemsku. Premiérový titul tak získala bez boje až 484. hráčka světa Robin Montgomeryová ze Spojených států, která soutěží prošla z kvalifikace. 30letá Krejčíková se na trávě v Nizozemsku dostala do finále poprvé od předloňského vítězství ve Wimbledonu. A na závěr ze světa sportu ještě jedna zpráva. Jakub Špicar a Daniel Havel získali na mistrovství Evropy bronz v závodě debl kajaků na 500 metrů. Na šampionátu je to pro českou výpravu čtvrtá medaile. Zítra čekáme sluníčko i mraky, na severu a severovýchodě ojediněle sprchne. K večeru mají srážky ustávat a oblačnosti ubývat. Naměříme kolem 19 stupňů, na jižní Moravě bude až 24. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Pěkné nedělní odpoledne přeju. Zprávy ve 2 hodiny jsou za námi. S vámi je Lenka Haluzová. A hodinu nám otevírá Lenka Filipová písničkou Věnování. Příjemný poslech.

0: Rádio Český impuls. Lojzo!
1: Hej! Lojzo!
2: Ano, Lízinko?
1: Dojdeš pro vodu?
2: Už běžím.

0: řekni čím. Zkus vodu. Zkus vodu. Zapin si vodu. A v čem ji mám přinést? A v čem ji mám přinést? Řekni v čem.
1: No vem si větro.
0: Vědro má, vědro.

0: Hezkou neděli na Českém Impulzu právě rozněla písnička Když se narodíme od Jitky Zelenkové. K nedělnímu odpoledni, tak jako vždycky, připojíme i tip na pěkný výlet, kdybyste chtěli někam vyrazit. Zjistíme v pořadu Máme Česko rádi, jak se vaří pivo, a to v Hanušovickém pivovaru už za pár okamžiků. Předtím ale ještě třeba Lásku, už mi lásku není 20 let od Jiřího Zmoška.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Krásnou neděli s datem 14. června vám přeju. Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, kde hrajeme jen to nejlepší z let 60. až 80. Hana Zagorová, Petr Kotwald a Standa Hložek za chvíli budou zpívat písničku Máj je máj, ale my jdeme ještě předtím na výlet, míříme na Šumpersko a láká nás vůně chmele.
1: Máme Česko rádi.
2: Chcete vidět na vlastní oči, jak se vaří pivo? Můžete si zajít na exkurzi do pivovaru Holba v Hanušovicích. Ten, kdo tam už byl, je Miroslav Tausik z Klubu českých turistů, takže se ho důkladně vyptám. Dobrý den.
3: Dobrý den. No tak na úvod bych řekl něco o pivovaru. V Hanušovicích sídlí už od roku 1874. Zajímavostí je, že bez přerušení výroby přečkal pivovar druhou světovou válku, i když se piva samozřejmě vařilo méně. Pak následovalo období znárodnění a slučování s jinými pivovary. No a pamětníkům ještě připomenu, že 11 Šerák mohou znát už z 80. let.
2: A je něco z novodobé historie, čím nás ohromíte?
3: No, nevím, jestli ohromím, ale vyzdvihnu třeba to, že přímo v areálu pivovaru našli v roce 1990 pramen skvělé vody, která má také podíl na chuti piva Holba. A také tu pomáhají přírodě a mimo jiné obnovili původní pivovarské rybníky, kde se zalíbilo vzácným plazům nebo třeba ledňáčkovi.
2: A co samotná exkurze?
3: Je to hodně. Podíváte se tu do spilky, do samotné varny, kde můžete obdivovat měděné nablízkané i obří tanky ve sklepě, taky kde se pivo vaří, kde leží, kde zraje a pak vám vysvětlí, jak a proč se filtruje a samozřejmě půjdete do stáčírny.
2: A můžeme tu pivo také ochutnat, že? I v místní hospůdce.
3: Samozřejmě, součástí pivovaru je i malé pivovarské muzeum. Vypadá jako klasické muzeum s policemi a vitrínami a v nich jsou vystavené různé dokumenty, jako právovarečné listy, ještě na pergamenu. Ale i exponáty zábavnější tady najdete. Pivní lahve, tácky, zátky nebo značkové korbely, pípy a třeba i sudy. A pustí vám tu i film o pivu a pivovaru.
2: Hana Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, včera jsem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Marta Kubišová právě dospívala na českém Impulzu písničku Magdaléna. Přeju vám krásné nedělní odpoledne. Blíží se nám 15. hodina, ale před zprávami si ještě budeme hrát a připravená už je pro vás i Impulzovic krabička. Tentokrát vybírala Petra Janu a vybrala si písničku Zřejmě letos nejsou kytky od Marie Ratrové. Tak ať se vám hezky poslouchá.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert, dle srovnání k 3.6.
4: Petra Janů uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
5: Když zpěvák dostane nový text, tak má velký strach z toho, aby tam nebyla slova, která se nedají zaspívat, nebo která tam jaksi zdánlivě nepatří. Textaři si totiž v takových věcech libují. I já mám ve svém repertoáru pár obratů, se kterými jsem se hodně potrápila, než jsem přišla jak na ně, ale teď vám chci ukázat, jak se to dá zvládnout s obdivuhodnou elegancí. Kdyby mě Zdeněk Borovek přinesl text Zřejmě letos nejsou kytky, asi mráz je zkosil mačetou. Asi by mě oblil studený pot. Ale královna českých zpěvaček Marie Rotrová to zvládla s takovou elegancí, jako kdyby o mačetách zpívala v každé druhé písni.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Hezké odpoledne. D4 se naplno rozjede možná už za hodinu. Odhaduje to server Dopravní info.cz. Po nočním bourání mostu je na dálnici u Jíloviště provoz omezený. V každém směru se jezdí jen jediným pruhem. Podle naší dopravní centrály se ve směru na Prahu tvoří víc jak 2-kilometrová kolona. Zbouraný most nahradí nový za 195 milionů korun. Stavba potrvá do září příštího roku. Brno opraví 2 tramvajové úseky. Renovací projde trať do Bystrce a v Renešské ulici. Omezení potrvají do začátku září. Jan Seitel z brněnského dopravního podniku ale výrazné problémy neočekává.
2: Omezení provozu pouze částečně, protože tam bude provoz tramvají zachován, takže vždycky do Bystrce tramvaj dojede buď trasou přes Pisárky, anebo trasou přes Žabovřesky. Bude tam několik etap o prázdninách. To ovlivní provoz tramvajových linek 1, 3 a 10.
1: Oprava bystrcké trati začne přesně 5. července, ta v Renešské ulici už 27. června. Dárci krve jsou potřební i ve psí říši. Krevní transfúzy potřebují ročně až 100 psů. Majitelé si krev ale musí většinou zajistit na vlastní pěst. Veterinární medicína v Česku totiž funguje bez rozsáhlé sítě transfúzních oddělení nebo krevních bank. Organizace Červená tlapka provozuje online registr psích dárců. Při příležitosti dnešního světového dne dárců krve vyzývá majitele psů, aby se do dárcovství zapojili a tím dostupnost transfúzní léčby pro psy zvýšili. Velká sportovní akce přitahuje i velké nekalosti. Hongkongské úřady tento týden zabavily padělky s motivy současného mistrovství světa ve fotbale. Šlo mimo jiné o dresy a míče. Podle agentury Reuters se hodnota padělků odhaduje v přepočtu asi na 415 milionů korun. Podle vedoucího vyšetřovatele zabavili 230 tisíc kusů zboží. Například padělané dresy se podle něj skutečně velmi podobaly originálům. Zítra bude polojasno až oblačno. Na severu a severovýchodě území se ojediněle objeví přehánky. K večeru má pak srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů. Ze zpráv je to všechno. Loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Právě v 15 hodin jsou za námi, děkujeme za ně do redakce zpravodajství. Já jsem Lenka Haluzová a budu vám celé nedělní odpoledne hrát ty největší české a slovenské hity 60. až 80. let. Hodinu nám otevírá Vladimír Mišík písničkou Variace na renesanční téma.

Arnošt Pátek právě dospíval písničku Boxer. Krásnou neděli. Posloucháte Český impuls rádio pro radost ze života. Pokračuje naše víkendové hlasování. A může se stát, že některý rok nám nezbudou peníze na letní dovolenou. Řešením může být půjčka. Půjčili byste si vy na dovolenou? Hlasujte v naší anketě na Facebooku na adrese www.facebook.com/Český impuls anebo WhatsAppkou na čísle 734 787 981. Teď pro vás bude zpívat Dalibor Janda písničku Kde jsi?

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3. 6.

0: neděli s datem 14. června vám přeju z Českého impulzu. Hrajeme vám rádi a jen to nejlepší, co máme z let 60. až 80. a připravujeme pro vás i hudební dvojici. Budou to písničky spojené rokem vzniku a tím bude 1982. Já prozradím, že jednu z nich bude zpívat Hana Zagorová a tu druhou skupina Turbo. Jaké dvě to budou, se dozvíte za chvíli a teď si užijte třeba Helenu Vondráčkovou s písničkou Hej ty tam.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

kapesníků na bůh ví kolik dnů. Budeš feš, uneseš všechno v podpaždí. Snad navrch ještě flašku placatou jak stín a plnou jak ten kufr spola v nejlepším. Jo, taky si přines hřebík, na ten však pověsím raději

0: Písnička Denim Blue od Hany Hegerové právě dozněla na Českém impulzu a pro vás už je nachystaná hudební dvojice. Budou to písničky z roku 1982, zazní Přestáváš snít od skupiny Turbo a jako první Počítadlo lásky od Hany Zagorové. Ať se vám hezky poslouchá.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beefeater pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90 až do 16. června. Kaufland.
2: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě s výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
3: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Hudební dvojice
5: a NEP ve dvou.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje ve vašem televizoru.
2: Tahle píseň je stará, velice stará. Složil jeden mladý Ital už koncem 17. století. Hrával jí prý svým přátelům rybářům a tak se píseň zanedlouho rozletěla po celé Nápoli. A o tomhle městě

Akatošfero se vrhnul z korby, zaril se nosem do jarní orby. A jeho bratr Ján, zvaný Bydlo, z vejšky padlo kročmo na svodidlo. Po Ištvánovi zbyl Flek a Širák, nestih už zabrzdit s Vlekem Tyrák. Šaňo si připál.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písmu poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
3: Hezké odpoledne. Favoritem sněmovních voleb stále zůstává ANO. Vládní hnutí by teď získalo 31,5% hlasů. O druhou příčku se dělí opoziční Starostové a nezávislí a ODS se ziskem 15,5%. Vyplývá to z výsledků průzkumu Trendy Česka, který na přelomu května a června pro Českou televizi zpracovala agentura Kantar.cz. Do sněmovny by se dostali i opoziční Piráti s 9,5% hlasů a vládní SPD se ziskem 6,5%. Těsně by do dolní komory parlamentu prošli i koaliční Motoristé, kterým by dalo hlas 5% voličů. Zlínský kraj rozšiřuje od poloviny června síť cyklobusů. Zásadní novinkou jsou nové linky do Bílých Karpat. Posílí se i spoje na Velehrad či Pustevny, pokračuje Jan Čada.
4: Je-libo na vlastní řídítka a šlapátka poznat legendami opředenou Žítkovou, anebo se v Bílých Karpatech přiblížit téměř tisícimetrové Velké Javořině, odteď žádný problém. Výchozími, tedy výjezdními místy jsou Nově Uherský Brod a Bojkovice. Jde o další doplnění tras, které v autobusech se speciálními přívěsy a nadstavbami budou vozit cyklomilné i jejich kola třeba na Velehrad nebo Pustevny. Jinak celou sezonu také do Chřibů, Hostinských vrchů, Beskyd a Javorníků.
3: Švýcaři v referendu odmítli omezit počet obyvatel v zemi. Hlasování iniciovala krajně pravicová Švýcarská lidová strana, která má nejvíce křesel v parlamentu. Podle jejího návrhu by neměl překročit počet obyvatel země pod Alpami 10 milionů. Jak uvádí agentura AP, volební účast dosáhla podle odhadů téměř 60% a proti návrhu hlasovalo 54% voličů. Podporovatelé omezení počtu obyvatel argumentují mimo jiné přílišnou hustotu zalidnění nebo nedostatkem bydlení. Odpůrci návrhu naopak tvrdí, že příliv migrantů zajistil pracovní sílu ve zdravotnictví, finančním nebo farmaceutickém sektoru. Ve Švýcarsku teď žije zhruba 9 milionů 100 tisíc lidí. Kuriozní případ hlásí fotbalové mistrovství světa. Somálský rozhodčí Omar Abdulkadir Artan, kterého úřady začátkem týdne nevpustili do USA, o své peníze nepřijde. 40-letý sudí dostane zaplaceno, jako kdyby na šampionátu pískal. BBC s odkazem na své zdroje uvedla, že Mezinárodní federace FIFA se rozhodla Artanovi honorář vyplatit. Jeho výše přitom není známá. Připomenu, že somálským občanům zakázala v červnu vstup do země administrativa prezidenta Donalda Trumpa. Zítra bude polojasno až oblačno. Na severu a severovýchodě území se ojediněle objeví přehánky. K večeru má pak srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů. Ze zpráv je to všechno. Loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Krásnou neděli, je krátce po 16. hodině. Zprávy jsou za námi a před námi je hodina plná zábavy v podobě těch nejlepších písniček z uplynulého týdne. Předtím trocha muziky, první písnička, která po 16. hodině zazní, jsou 2 roky prázdnin od Ivety Bartušové.

0: Pěknou neděli. Právě dozněla písnička Kočovní herci od Františka Nedvěda. Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Já vám přeju krásné nedělní odpoledne a teď se společně trošku pobavíme. Halina Pavlovská totiž udílí rady, jak přežít choroby a doktory. Pro zkušenost se vydáme do Ruska.
1: Navzdory lékařským názorům si myslím, že pro přežití je velmi důležité, abyste stonali viditelně. Zjednodušeně řečeno, když vás něco bolí, řvěte. A když vás nebolí nic, tak řvěte taky. Není nic horšího, než mít v sobě tolik slušnosti, že neupozorníte na to, že jste si právě prořízli tepnu. Nejistější je mít svého lékaře. A jak ho získat? Mějte děti. To proto, abyste je mohli dát na výběrovou školu a zajistili si tak jejich schopné spolužáky, budoucí lékaře. Ve svém vlastním zájmu proto nenadávejte, když šišatý Jenda pokecá váš vyšívaný ubrus rybízovou šťávou. Jendův pradědeček léčil tetu prezidenta Beneše a je pravděpodobné, že šišák Jenda bude ještě geniálnější lékař a zázračně vyléčí zrovna vás. Francouzský mnich Bernard kdysi vymyslel mazání proti bolení břicha. Vezmi 2 litry lihu, 4 drachmy sušených fíků, po 5 drachmách z kořice, šafránu a hřebíčku. Užívej. Zachceli se Pánu Bohu, pomůže to. Francouzi na prevenci kašlou. Pijí víno, ze všeho nejradši jedí, milují sex. A když je něco bolí, tak do sebe líjí litry minerálky, aby si omyli játra, anebo si vezmou čípek. Němci stále myslí na prevenci. Jsou přesvědčeni, že nejvíc prevence potřebuje jejich oběhový systém. Proto Němci jezdí na 3 neděle na Krétu a proto žijí tak užitečně, že ostatní národy mají chuť zabít. Zajímavé přitom je, že právě na oběhový systém ještě nikdo nikdy nezemřel. Jen jeden mladý muž, který

a hů za rok. Bez odpočinku, bez dovolené. Když chcete přežít, tak žijte. Bez toho všeho, co vám dělá radost, nebudete totiž žít déle. Jen vám to bude déle připadat.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas, spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak vzdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění.

hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za chvíli nás čeká scénka s pány Uhlířem a Šípem, ale ještě předtím si budeme trochu hrát. Mám pro vás připravenou třeba Marcelu Holanovou s písničkou Ráno.
1: Český impuls, rádio pro radost ze života.

0: Krásné nedělní odpoledne na Českém impulzu. Právě dozněla písnička Zůstanu svůj od Karla Gotta. No a my jdeme na další porci zábavy. Teď nás čeká výtečná parodie na televizní soutěže. Pamatujete si Na prdlačku Jaroslava Uhlíře a Karla Šípa?
1: Dobrý večer vám všem. Tady je Praha, Kavčí hory. Tady je první finále naší nové televizní soutěže, která se jmenuje Prdlačka. Vítěz dnešní soutěže může vyhrát milion, ale může taky vyhrát prdlačku. Je to jenom hra, záleží na štěstí, ale také na vědomostech našich soutěžících. Prvním a zároveň jediným finalistou dnešní soutěže se stal pan Jaroslav Uhlíř z Prahy.

0: Pane Ulíři, pravidla naší soutěže znáte. Můžete si dneska odnést milion. Už jste vůbec někdy v životě něco vyhrál?
1: Já jsem vždycky vyhrál prdlačku.
0: Ta možnost je tu i dneska. Záleží samozřejmě na vás. Doma vám jistě teďka všichni drží palce. Když vyhrajete milion, to bude doma jistě plno radosti. No a když ho nevyhrajete...
1: Tak dostanu doma přes držku.
0: Vidím, že to berete sportovně, tak je to správné, tak to má být. Pane Uhlíři, ještě než zahájíme samotnou soutěž, řekl byste nám taky něco o sobě? Myslím, kolik vám je let, co rodina, děti, záliby a tak?
1: Tak je mi celkem 47 let. Mojí největší zálibou jsou děti. Narodil jsem se v Praze na Žižkově, kde jsem prakticky prožil celé své dětství.
0: Pane Uhlíři, nenechte se rušit, klidně pokračujte dál, jo? Ale já mezi tím představím jednoho ze sponzorů naší soutěže.
1: Asi tak do 10
0: let. Tento
1: pořad
0: sponzoruje mimo jiné také akciová společnost Teleboom, která vyvinula zcela novou technologii porážky telat. Firma Teleboom rozvinula síť svých provozoven takřka po celé republice, protože se ukázalo, že telat je tady sice hodně, ale telecího málo. Telata od firmy Teleboom, telata nejvyšší kvality. Sledujete naší novou televizní soutěž, sledujete prdlačku.
1: Tak žiju prakticky až do dneška.
0: Ano, výborně, tak to jste se nám představil. A teď už tedy zahájíme samotnou soutěž. První otázka, já poprosím naší asistentku. Ano, to je asistentka Janička, soustřeďte se, pane Uhlíři. A tady už, ne, to je Janička, tady je otázka, pane Uhlíři, tady je otázka. Jak vidíte, toto je obyčejná pastička na myši. Ukážeme na kameru. Divákům v sále, pastička na myši. A teď otázka. Pane Uhlíři, myš chycená do takovéto pastičky se za A udusí, za B otráví, za C chcípne žízní. Rozumíte otázce, nebo ji mám zopakovat?
1: Zopakujte.
0: Udusí, otráví, žízeň. Vyberte správnou odpověď, čas běží, máte na to 10 minut.

0: Já zatím prozradím, že pastičku do soutěže zapůjčil další ze sponzorů naší soutěže. Výrobce takovýchto pastiček, firma Návnada Nástraha Past. Jejimiž majiteli jsou pánové Potkan a syn. Pane Ulři, čas sice nevypršel, ale znáte už správnou odpověď?
1: No, já myslím, nebo jsem myslel, že jí to tak jako zláme vás.
0: Správně, bod pro vás, potles pro vás. Pan Ulíř se velice správně nenechal zmást uvedenými možnostmi a řídil se vlastními zkušenostmi s odchytem myší. Sledujete naší novou televizní soutěž. Prdla, prdla, prdlačka. Tak a teď druhá disciplína. Pane Ulíři, vaším úkolem bude uhádnout, kdo se skrývá na našem obrázku, který bude asistentka postupně odhalovat. Já vám jenom ještě napovím, že na tomto obrázku je portrét významného českého hudebního skladatele.
2: Už to mám.
1: Je to Bedřich Smetana.
0: Bod pro vás, potles pro vás. Obdivuhodné. No, pane Ulíři, milion máte na dosah, ale ještě není úplně vyhráno. Ještě je tu poslední, ale zároveň nejtěžší disciplína. Mou povinností je zeptat se vás, budete hrát dál, anebo se už teď spokojíte s prdlačkou?
1: Hraju dál.
0: Borečné, zatím jste prokázal mimořádné znalosti, ale teď pozor. Já si budu v duchu myslet jedno číslo od jedničky do deseti. Vaším úkolem bude uhádnout, jestli je to sudá nebo lichá.
1: A nemohl by si to číslo myslet radši někdo jiný?
0: Tak mohl, ale podle regulí soutěže si ho musím myslet já. Ale nemusíte se ničeho obávat. Nad regulérností soutěže tady dohlíží přítomná státní notářka. A te já napřed to číslo pošeptám. Jo? Takže se soustřeďte. Třeba... No, to by bylo moc lehký. Tak teď. Pane Ulíři, sudá nebo lichá?
3: Sudá.
0: Uvidíme. Paní notářko, jaké bylo to číslo?
4: No, nebylo špatný.

0: Paní Natáško, já jsem myslel to číslo, které jsem vám pošeptal samozřejmě.
1: Číslo 5,
0: takže lichá. Bod a potles pro státní notářku. Pane Julíři, je mi to líto. Milion jste měl na dosah, ale bohužel, i tentokrát je to jenom... No, ale řeknu vám, bylo to o fous, držel jste se statečně. No, jak už jste nám na začátku naznačil, doma vás asi nepochválej.
2: Doma mě tak nepochválej, až mi uletěj brejl.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, 3x destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
4: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů. A nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na toyota.cz.
5: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Hezké odpoledne. Tragickou událost hlásí Chorvatsko. Nedaleko Splitu zemřeli po srážce katamaránu s plachetnicí nejméně 3 Češi. Další se pohřešuje. O události podle zpravodajského portálu Novinky.cz informují místní média s tím, že plachetnice se potopila. 4 osoby z celkového počtu 8 na jachtě přepravili do nemocnice ve Splitu. Katamarán, který se s plachetnicí srazil, plul na pravidelné lince mezi ostrovy Šolta a Brač. Na jeho palubě bylo 118 pasažérů a 7 členů posádky. Všichni vyvázli bez zranění. Podle našeho ministerstva zahraničí je v kontaktu s místními orgány český konzul a případ aktivně řeší. Silničáři obnovili provoz na dálnici D4. Noční uzavírku si vyžádala demolice mostu u Jíloviště. Most už byl ráno zbouraný a provoz probíhal v omezeném režimu. Následně pokračovalo odklízení materiálu. Před 3 hodinami se provoz obnovil v plném rozsahu, tedy ve 2 pruzích v obou směrech. Zbouraný most nahradí nový za 195 milionů korun. Stavba potrvá do září 2027. Tučňáci ve Zlínské zoo dostali novou expozici. Přestěhovali je do většího výběhu i s větší vodní plochou. Zahrada tučňáky Humboldtovy přemístila z expozice poblíž zátoky Rejnoků do opravené expozice u tropické haly, kterou dříve využívali lachtani. Tučňáci zvládli přepravu a seznamování s novou expozicí bez problémů. Zoolog Václav Štraub si myslí, že jim přesunem ve Zlínské zoo zvedli kvalitu života.
2: Jsou tam takové 2 faktory, kdy ten první, že jsme ukončili vlastně chov lachtanů kvůli welfare, protože ta velikost toho bazénu už neodpovídala velikosti, které dneska jsou nějakou normou. A za druhé jsme chtěli našim tučňákům dopřát lepší život.
1: Zahrada chová 13 tučňáků, jejich počet by se ale mohl v nové expozici zdvojnásobit. Tučňáci Humboldtovy patří mezi ohrožené druhy. Egypt musel před vstupem do mistrovství světa ve fotbale upravit své dresy. Mezinárodní federace FIFA vyzvala tamní reprezentaci k odstranění 7 hvězd nad svazovým logem na hrudi, které připomínají počet titulů z afrického šampionátu. FIFA ale trvá na tom, aby na mistrovství světa měly týmy na dresech jen hvězdy na počest triumfů z této akce. Egyptská asociace uvedla, že požadavku vyhoví. Mužstvo kolem Muhammada Salaha vstoupí do turnaje zítra zápasem proti Belgii. Zítra bude polojasno až oblačno. Na severu a severovýchodě území se ojediněle objeví přehánky. K večeru má pak srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů. Ze zpráv je to všechno. Loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Je lehonce po 17. hodině, přeju vám krásnou neděli. Teď je pro vás připravená písnička Hvězdičko blízkavá od Petra Nováka a skupiny George and the Beethovens. A já jsem Lenka Haluzová a přeju vám příjemný poslech.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič

0: diferenciál. Sytič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, křídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy při kruty. Dobrý zrak, lekárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Když nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat bojnej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při směchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a vůbec.
1: Písničku Řidič má tvrdý chléb právě dospívala Ladislav Vodička. Vy posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Blíží se nám večer, možná byste se rádi podívali na pěkný film. Tak Saša Hemala pro vás udělá tu špinavou práci, listuje televizním programem a za chvíli poví tipy na to nejlepší, co vás tam večer čeká. Ale ještě předtím si zahrajeme několik písniček, třeba Josefa Melena a Ne pětku ne.
2: Kdo šetří, má za tři.
3: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Hezkou neděli, máme 14. června, vy posloucháte Český impuls. Připravujeme pro vás další porci těch nejlepších českých a slovenských písniček z 60. až 80. let. V následujícím hudebním bloku to bude třeba Amor Magor od Lucie Bílé, ale teď už Alexandr Hemala a jeho televizní tipy.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Nedělní večery už nějaký čas patří dvojici, kapitánu Vašátkovi a jeho kamarádu Horácovi. Ten druhý tentokrát navštíví svého dávného kamaráda Zdeňka, který žije na břehu jezera se svou bývalou i současnou manželkou. Já myslím, že dnes už se člověk ničemu nediví. Ale ten podiv začal ve chvíli, kdy je Horác svědkem dvou podivných úmrtí. Případ dvou manželek začíná ve 20.15 na ČT1. Také by vás, přátelé, zajímalo, co se může dít v muzeích, když za posledními návštěvníky zaklapnou dveře a exponáty se ocitnou sami bez dozoru? No, naštěstí tu máme nočního hlídače Larryho, který nevěří svým očím, když exponáty staré i několik staletí se dostanou do pohybu. Měla to být práce poklidného hlídače, co se proměnila v neuvěřitelné dobrodružství. Noc v muzeu můžete prožít ve 20 hodin na Prima Max. Neuvěřitelno se děje i na světových mořích, které brázdí kapitán Jack Sparrow se svou černou perlou. Když se objeví v Londýně, dostane od krále Jiřího II. Rozkaz, aby pro něho získal pramen věčného mládí. No, myslím, že v epizodě nazvané Na vlnách podivna se náš hrdina pěkně zapotí, a to od 20. hodiny a 15. minuty na Primě. Přeji hezký nedělní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sníh, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Právě dozněla písnička Křídla iluzí od Václava Neckáře. Nám se pomalu ale jistě blíží 18. hodina. Do zpráv v celou si zahrajeme třeba ještě Ivetu Bartošovou a její tři oříšky. Mezi 19. a 20. hodinou se můžete těšit na country folk a tramské písničky. No a tím se s vámi pro dnešek loučím já, Lenka Haluzová. Budu se na vás moc těšit zase příští víkend. Tak mějte krásný zbytek neděle a za týden naslyšenou.
1: Všem milovníkům golfového sportu se na vědomost dává, že Royal Baroun Golf Club přivítá skutečné královny golfu v čele s českými hráčkami Sárou Kouskovou a Janou Melichovou. V rámci světové golfové série Ladies European Tour se tak greeny golfového klubu Baroun po tři dny stanou dějištěm golfové události roku. Turnaje žen světové úrovně. Tip Sportcheck Ladies Open 2026. Od pátku do neděle 26. až 28. června 2026. www.checkladiesopen.cz. Partnery turnaje jsou Národní sportovní agentura a Renomia.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Hezký podvečer. K neštěstí došlo v Chorvatsku. Nedaleko Splitu dnes předpolednem zemřeli po srážce katamaránu s plachetnicí nejméně 3 Češi. Další se pohřešuje a intenzivně se po něm pátrá. Na palubě plachetnice plující pod francouzskou vlajkou cestovalo podle informací veřejnoprávního rozhlasu celkem 8 Čechů. 4 z nich se povedlo vytáhnout z moře a následně převést do místní nemocnice. Podle chorvatských médií nejsou v ohrožení života. Tragédie se stala v průlivu mezi ostrovy Brač a Šolta. Plachetnice se po nárazu s katamaránem se 125 lidmi na palubě potopila. Většinu Čechů znepokojuje napjatý vztah mezi vládou a prezidentem. 8 z 10 lidí vnímá spory kabinetu s Petrem Pavlem ohledně účasti hlavy státu na mezinárodních jednáních jako problém. Vyplývá to z výsledků průzkumu, který pro Českou televizi zpracovala agentura Kantar.cz. Více než polovina lidí si pak myslí, že účast prezidenta na mezinárodních akcích by měla být výsledkem společného rozhodnutí hlavy státu a vlády. Premiér Babiš už dříve řekl, že by Pavel neměl být součástí delegace na červencový summit NATO v Ankaře. O jejím složení rozhodne vláda 22. června. Mezinárodní přepravu pomocí dodávek čeká nová povinnost. Počínaje červencem musí být tisíce takových vozidel vybavených tachografem. Cílem je narovnání podmínek na trhu a zvýšení bezpečnosti. Koho přesně se nové pravidlo dotýká, upřesňuje mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
2: Od 1. července letošního roku budou muset být dodávky s nejvyšší povolenou hmotností od 2,5 do 3,5 tony vybaveny chytrým tachografem druhé generace, a to v momentě, že budou využívány pro mezinárodní dopravu nebo kabotáž, tedy vnitrostátní přepravu zahraničním přepravcem.
1: Případná pokuta za porušení tohoto pravidla může dosáhnout až 500 000 korun. Kdo nic měnit nemusí, to jsou dodávky cestující výhradně po Česku nebo do zahraničí za účelem soukromých cest. Starosti si ale nemusí dělat ani řemeslníci, kteří v dodávkách převážejí své nářadí a materiály. Česko hlásí další úspěch na světovém poháru v Augsburgu. Tereza Kneblová dnes vyhrála kajak cross. Suverénním triumfem ve finálové jízdě navázala 23-letá Češka na dopolední stříbro z časovky a připsala si tak druhou pohárovou výhru v kontaktní disciplíně v kariéře. Už loni ovládla kajak cross v domácím závodě v Pražské Troji. Zítra bude polojasno až oblačno. Na severu a severovýchodě území se ojediněle objeví přehánky. K večeru má pak srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů. Ze zpráv je to všechno. Loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů. Byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost.

0: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz. Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký večer. Vláda na zítřejším zasedání projedná zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Ministři by podle premiéra Andreje Babiše teprve v pondělí měli rozhodnout o tom, kolik Česká televize a Český rozhlas budou po zamýšlené změně financování dostávat ze státního rozpočtu. Na programu je i poslanecká předloha, která má doprovodit senátní ústavní novelu a prakticky umožnit prověrky hospodaření televize a rozhlasu Nejvyšším kontrolním úřadem. Připomenu, že se zrušením poplatků počítá programové prohlášení vlády, krok zdůvodňuje snížením zátěže pro občany a firmy. Chodce a pěší turisty v Hradci Králové čeká výrazné omezení. Ve městě bude od zítřka až do neděle 21. června zcela uzavřený podchod na třídě Karla IV., který patří k nejfrekventovanějším místům ve městě. Uzavírku potřebují stavbaři, kteří podchod od poloviny března upravují. Informuje o tom Královéhradecká radnice. Podchod pod čtyřproudým silničním okruhem je na trase mezi vlakovým nádražím a historickým centrem 100-tisícového města. Během uzavírky budou lidé chodit přes silniční okruh po přechodu pro chodce ve Střelecké ulici u kulturního domu Střelnice. Lékařská fakulta v Plzni čelí rekordnímu zájmu uchazečů. Letos přijme 370 prváků. Zítřejší přijímací zkoušky tak zřejmě zamíchají i s dopravou u fakultní nemocnice, pokračuje Klára Fajstová.
2: Šanci na přijetí na plzeňskou lékařskou fakultu, která je součástí Univerzity Karlovy, má letos každý desátý uchazeč. Přihlášku na všeobecné lékařství, zubní lékařství a navazující magisterské studium zobrazovacích a ozařovacích technologií si podalo přes 3700 studentů. Přijímací zkoušky se konají v pondělí a příjezd uchazečů do kampusu může v okolí nemocnice komplikovat dopravu. Tu už omezuje stavba nového chirurgického pavilonu. V akci budou policisté.
1: Lewis Hamilton znovu zabodoval. Britský jezdec vyhrál velkou cenu Katalánska vozů Formule 1 a vybojoval první triumf ve Ferrari. Sedminásobný mistr světa porazil na trati v Barceloně o 19,5 sekundy krajana George Russella z Mercedesu. Třetí pak dojel úřadující světový šampion Brit Lando Norris z McLarenu. 41-letý Hamilton získal první vítězství od velké ceny Belgie v roce 2024 a rozšířil tak svou rekordní bilanci na 106 triumfů. Zítra bude polojasno až oblačno. Na severu a severovýchodě území se ojediněle objeví přehánky. K večeru má pak srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů. Ze zpráv je to všechno. Loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

Když květina svobody hynula, národ se probudila neochvějně. Když květina svobody hynula, národ se probudila neochvějně. Vykročil za noho minula, vykročil za noho minula, jo, kde všichni měli mít stejně. Kde všichni měli mít

Ruka co z tribuny kynula, společně přišli jsme od někud z minula, jo, a zřejmě jí odejdem stejně. A zřejmě jí odejdem stejně. Šedivá brána, co splynula s bránama podobně šedivým hejně. Šedivá brána, co splynula s bránama podobně šedivým hejně. Šedivá brána, co splynula, zmateně přilítla od někud z minula, jo, i dneska je šedivá stejně. I dneska je šedivá.

Kulturní

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

já, snůžka zděděných vlastností a obyvatel planety Zem. Bláznivé markétě zpívám druhý hlas, jsem tady na světě, na krátký víkend, na cestovní.

vědět. Já nikdy nikomu jak Ježíš nohy nemil, já nechtěl nikdy na trůnu sedět. Bláznivé Markétě zpívám druhý hlas, jsem tady na světě, dokud nevyprší můj čas.

marnojetky, proutkaři pohlaví a aranžéři davů. Vy jste mi nebyli na svatbě za svědky, bláznivá Markéta ta mi svědčila, že kdo vchází do světa, jako by

zapěje, že až sejdem se světa, čáry máry fuk, nic se neděje. Bláznivá Markéta, ať nám zapěje, že až sejdem se světa.

0: neděje, nic se neděje.
1: Hrajeme vám country, folk a trampské písničky. Rád

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
2: Český impuls.
3: Moře a nic víc, nuda, klid a hic nad obzorem.

jako v čase naší zašlý slávy. A slova městem neředěná zná

0: co se podívá a řekne, je to dobrý, ještě hoří.
1: Rádio Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Hezký večer. V Chorvatsku pokračuje pátrání po pohřešovaném Čechovi. Muž byl členem osmičlenné posádky z plachetnice, která se dnes předpolednem potopila nedaleko Splitu po srážce s katamaránem. Další tři Češi při neštěstí zemřeli. Zbylí čtyři cestující skončili v místní nemocnici. Jejich stav ale není vážný. Informaci ČTK potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Ke srážce lodí došlo v průlivu mezi ostrovy Brač a Šolta. Na palubě katamarán cestovalo 125 lidí, nikdo z nich zranění neutrpěl. Šéf splitského přístavu podle místních médií sdělil, že potopená plachetnice měla všechny doklady v pořádku. Brno opraví dva tramvajové úseky. Renovací projde trať do Bystrce a v Reneské ulici. Omezení potrvají do začátku září. Jan Seitel z brněnského dopravního podniku ale výrazné problémy neočekává.
2: Omezení provozu pouze částečně, protože tam bude provoz tramvají zachován, takže vždycky do Bystrce tramvaj dojede buď trasou přes Pisárky, anebo trasou přes Žabohřesky. Bude tam několik etap. O prázdninách to ovlivní provoz tramvajových linek 1, 3 a 10.
1: Oprava bystrcké trati začne přesně 5. července, ta v Reneské ulici už 27. června. Švýcaři v referendu odmítli omezit počet obyvatel v zemi. Hlasování iniciovala krajně pravicová Švýcarská lidová strana, která má nejvíce křesel v parlamentu. Podle jejího návrhu by neměl překročit počet obyvatel země pod Alpami 10 milionů. Jak uvádí agentura AP, volební účast dosáhla podle odhadů téměř 60% a proti návrhu hlasovalo 54% voličů. Podporovatelé omezení počtu obyvatel argumentují mimo jiné přílišnou hustotu zalidnění nebo nedostatkem bydlení. Odpůrci návrhu naopak tvrdí, že příliv migrantů zajistil pracovní sílu ve zdravotnictví, finančním nebo farmaceutickém sektoru. Ve Švýcarsku teď žije zhruba 9 milionů 100 tisíc lidí. Ekvádorští fotbaloví fanoušci mají už předem důvod k radosti. Bez ohledu na výsledky tamní reprezentace na mistrovství světa budou moci během turnaje levněji popíjet. Ekvádorský prezident Daniel Noboa totiž po dobu šampionátu zrušil zvláštní spotřební daň z piva a vína. Cena zlatavého moku by tak podle něj měla klesnout o více než 20%. Informovala o tom agentura DPA. Jeho americká země je na mistrovství světa už po páté. Ve skupině E se postupně utká s pobřežím Slonoviny, Kirasaem a Německem. Zítra bude polojasno až oblačno. Na severu a severovýchodě území se ojediněle objeví přehánky. K večeru má pak srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů. Ze zpráv je to všechno. Loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Takhle hraje Český impuls. Zác,
1: zác, no. V knihách vázaných kůži. Zác, zác, no. Kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Na holubicím dál rostou křídla dravců, družstevním rolníkům touha moře plavců, na lásce té potvoře sebevědomí.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

Ano, miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl na stydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli. Následky znamená.

0: Bavte se, hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Český impuls.
1: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Život je šatna v kabaretu.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Favoritem sněmovních voleb stále zůstává ANO. Vládní hnutí by teď získalo 31,5% hlasů. O druhou příčku se dělí opoziční Starostové a nezávislí a ODS se ziskem 15,5%. Vyplývá to z výsledků průzkumu Trendy Česka, který na přelomu května a června pro Českou televizi zpracovala agentura Kantar.cz. Do sněmovny by se dostali i opoziční Piráti s 9,5% hlasů a vládní SPD se ziskem 6,5%. Těsně by do dolní komory parlamentu prošli i koaliční Motoristé, kterým by dalo hlas 5% voličů. K tragické události došlo na Šumpersku. Při odstraňování spadlého stromu na trati v Hanušovicích zahynul dnes popolední drážní hasič. Přes veškerou snahu jeho kolegů i záchranářů se ho bohužel nepodařilo oživit. Na síti X o tom informoval generální ředitel správy železnic Tomáš Tóth. Rodině, blízkým i kolegům zároveň vyjádřil upřímnou soustrast. Tučňáci ve Zlínské zoo dostali novou expozici. Přestěhovali je do většího výběhu i s větší vodní plochou. Zahrada tučňáky Humboldtovy přemístila z expozice poblíž zátoky Rejnoků do upravené expozice u tropické haly, kterou dříve využívali lachtani. Tučňáci zvládli přepravu a seznamování s novou expozicí bez problémů. Zoolog Václav Štraub si myslí, že jim přesunem ve Zlínské zoo zvedli kvalitu života.
2: Jsou tam takové dva faktory, kdy ten první, že jsme ukončili vlastně chov lachtanů kvůli welfare, protože ta velikost toho bazénu už neodpovídala velikosti, které dneska jsou nějakou normou. A za druhé jsme chtěli našim tučňákům dopřát lepší život.
1: Zahrada chová 13 tučňáků, jejich počet by se ale mohl v nové expozici zdvojnásobit. Tučňáci Humboldtovy patří mezi ohrožené druhy. Zítra ráno nás navštíví speciální host. Od 8 hodin bude součástí vysílání u Impulzových Marek Ztracený, se kterým uspořádáme pondělní koncert Na cestu do práce. Marek během vysílání živě zahraje několik svých písní přímo ve studiu a hrát se bude i o vstupenky na jeho velkolepý koncert na pražské Letenské pláni. Zpěvák před časem našem vysílání popisoval, že díky obrovským rozměrům místa koncertu může své pódium pojmout netradičně.
3: Když si představíte tu protestní akci, která tam byla, tak to bylo na dílku před soutu. Ale my tím, že jak hrajeme na šířku a ne na dílku, jsme uprostřed a lidi jsou okolo nás. A na metry to vychází, že k nám budou blíž, než byli v Edenu. To znamená, že jich tam bude samozřejmě spoustu, ta atmosféra bude obrovská, ale naopak si myslím, že to bude pro lidi mnohem komfortnější.
1: Velkým překvapením má být i podoba pódia. To bude tentokrát beze střechy. Na Letenské pláni v minulosti koncertovaly velké hvězdy. V roce 1996 to byl Michael Jackson, v roce 2003 pak skupina Rolling Stones. Česko hlásí další úspěch na světovém poháru v Augsburgu. Tereza Kneblová dnes vyhrála kajak cross. Suverénním triumfem ve finálové jízdě navázala 23-letá Češka na dopolední stříbro z časovky a připsala si tak druhou pohárovou výhru v kontaktní disciplíně v kariéře. Loni ovládla kajak cross v domácím závodě v pražské Troji. V této sezóně už také zvítězila v závodě kanoistek na světovém poháru ve slovinském Tacenu. Zítra bude polojasno až oblačno. Na severu a severovýchodě území se ojediněle objeví přehánky. K večeru má pak srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer vám přeje Šimon Kalousek.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na oborek a taky porcelán. Jsem modrý, mám syn.

Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem.

zeptej se plameňáků, kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaků.

vlaštovko, leď rychle a teď. Nesu tři zlaté groše, první je můj.

0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: V Chorvatsku pokračuje pátrání po pohřešovaném Čechovi. Muž byl členem osmičlenné posádky z Plachetnice, která se dnes předpolednem potopila nedaleko Splitu po srážce s katamaránem. Další tři Češi při neštěstí zemřeli. Zbylí čtyři cestující skončili v místní nemocnici. Jejich stav ale není vážný. Informaci ČTK potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Ke srážce lodí došlo v průlivu mezi ostrovy Brač a Šolta. Na palubě katamaránu cestovalo 125 lidí, nikdo z nich zranění neutrpěl. Chorvatský premiér Plenković v souvislosti s tragédií uvedl, že vyjadřuje upřímnou soustrast pozůstalým i českému premiéru Babišovi. Nevšední zásah si připsali pražští hasiči. Dnes odpoledne je zaměstnala nezabrzděná bílá dodávka, která u Jiráskova mostu v centru hlavního města sjela z náplavky nad vodu. Zadním podvozkem zůstala viset ze břehu. Přivolaní hasiči vozidlo zajistili k pevnému bodu na zemi, aby nespadlo do Vltavy. Teprve poté mohlo proběhnout vytažení dodávky. Svět české medicíny přišel o další výraznou osobnost. Ve věku 77 let zemřel dlouholetý přednosta první neurologické kliniky fakultní nemocnice v Brně Ivan Rektor. Rodák ze slovenské Levoče se podílel na vzniku výzkumného centra CYTEC a zabýval se mimo jiné výzkumem epilepsie a poruch hybnosti a fungování lidského mozku. V letech 2006 až 2011 byl prorektorem brněnské Masarykovy univerzity, která o jeho úmrtí dnes informovala. Lékařská fakulta v Plzni čelí rekordnímu zájmu uchazečů. Letos přijme 370 prváků. Zítřejší přijímací zkoušky tak zřejmě zamíchají i s dopravou u fakultní nemocnice.
2: Šanci na přijetí na plzeňskou lékařskou fakultu, která je součástí Univerzity Karlovy, má letos každý desátý uchazeč. Přihlášku na všeobecné lékařství, zubní lékařství a navazující magisterské studium zobrazovacích a ozařovacích technologií si podalo přes 3700 studentů. Přijímací zkoušky se konají v pondělí a příjezd uchazečů do kampusu může v okolí nemocnice komplikovat dopravu. Tu už omezuje stavba nového chirurgického pavilonu. V akci budou policisté. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
1: Reprezentanty čeká na fotbalovém mistrovství náročný úkol. Pokud chtějí udržet realistickou šanci na postup ze skupiny, po úvodní prohře s Jižní Koreou nutně musí vyzrát nad soupeři z Jihoafrické republiky. Ti se mnohým expertům jeví jako snadní outsideri. Někdejší reprezentační brankář Jaromír Blažek je ale z odhady opatrný. Tak to mluvil v našem dnešním ranním vysílání.
3: Já jsem nad tím vůbec nepřemýšlel, že by to měl být lehký zápas, nebo ta skupina. Pro nás v této chvíli to jsou všechno jakoby těžký soupeři. Viděl jsem první zápas JAR s Mexikem. Myslím si, že Jižní Afriku bychom měli zvládnout. No. A pak prostě se všecko asi rozhodne v posledním zápase. No.
1: Poslední zápas s Mexikem může být klíčový v každém případě. Tři body totiž postup ze skupiny nutně negarantují a nakonec by mohlo klíčovou roli sehrát i závěrečné skóre. Tým trenéra Koupka by proto už proti Afričanům ideálně potřeboval budovat náskok. Zápas se odehraje od čtvrtečních 18 hodin. Zítra bude polojasno až oblačno. Na severu a severovýchodě území se ojediněle objeví přehánky. K večeru má pak srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů. Ze zpráv je to všechno. Hezký zbytek večera vám přeje Šimon Kalousek.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Zaspívejte si s námi. Český impuls. České písničky na váš večírek.
1: Když jde blizár s vichřicí, já sám jedu pálnicí. A na cestě jsem skoro celý den. Jedu k tí, o níž jsem snil, cestou dlouhou přes 100 mil. A jen

jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou tmou. A můj koník už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. Kůň už nemůže papat, schromil ho ten věčnej chvat. Vítr stopy ničí, jako ráno sem. Tak se nocí probíjí, zvlášť.

světla zaplály. To mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát. Už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann. Tak ho našli za pár dní ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát. Proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

projevil účast starší Seladon. Přidržel dveře a nabídl jí rámě úředník z okresního města Ypsilon. Děkuji, nechci, řekla, což pak si ty kradu, což pak jsme nebyli šťastní a bohatí.

chcete-li, u přepážky vám je odevzdám. Nechce se vždycky jen smát anebo brečet, nedá se vždycky všemu rozumět. Co po vodě v moři, to je po lidských řečech, v srdci to hoří,

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Arta jezdí tam a nákladáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Většinu Čechů znepokojuje napjatý vztah mezi vládou a prezidentem. 8 z 10 lidí vnímá spory kabinetu s Petrem Pavlem ohledně účasti hlavy státu na mezinárodních jednáních jako problém. Vyplývá to z výsledků průzkumu, který pro Českou televizi zpracovala agentura Kantar.cz. Více než polovina lidí si pak myslí, že účast prezidenta na mezinárodních akcích by měla být výsledkem společného rozhodnutí hlavy státu a vlády. Premiér Babiš už dříve řekl, že by Pavel neměl být součástí delegace na červencový summit NATO v Ankaře. O jejím složení rozhodne vláda 22. června. Chodce a pěší turisty v Hradci Králové čeká výrazné omezení. Ve městě bude od pondělí až do neděle 21. června zcela uzavřený podchod na třídě Karla IV., který patří k nejfrekventovanějším místům ve městě. Uzavírku potřebují stavbaři, kteří podchod od poloviny března opravují, informuje o tom Královéhradecká radnice. Podchod pod čtyřproudým silničním okruhem je na trase mezi vlakovým nádražím a historickým centrem 100-tisícového města. Během uzavírky budou lidé chodit přes silniční okruh po přechodu pro chodce ve Střelecké ulici u kulturního domu Střelnice. Česko má své první muzeum cihel. Expozici otevřeli v Sulejovicích na Litoměřicku a nabízí asi 800 exponátů. Některé jsou zajímavé svým stářím, jiné třeba vzácnou vadou z výroby. Jednu takovou pojmenovává starosta Sulejovic Jan Masopust.
2: Některé nápisy mají obrácená písmenka a pak jsou tady cihly, které jsou mezi sběrateli velmi zajímavé a jsou to různé otisky zvěře. Když na cihly jak schly, tak vlastně ta domácí zvěř přes ně prošla a tím pádem je tam v nich ten otlaček, který potom se vypálil.
1: Muzeum kromě cihel vystavuje třeba i cihlářské vozíky a uvádí také film o historii řemesla. Návštěvy jsou možné v otevírací době i na objednání a zájemci můžou obohatit sbírku vlastním příspěvkem. Zlínský kraj rozšiřuje od poloviny června síť cyklobusů. Zásadní novinkou jsou nové linky do Bílých Karpat. Posílí se i spoje na Velehrad či Pustevny.
3: Je-libo na vlastní řídítka a šlapátka poznat legendami o předenou Žítkovou, anebo se v Bílých Karpatech přiblížit téměř tisícimetrové velké Javořině, odteď žádný problém. Výchozími, tedy výjezdními místy jsou Nově Uherský Brod a Bojkovice. Jde o další doplnění tras, které v autobusech se speciálními přívěsy a nadstavbami budou vozit cyklomilné i jejich kola třeba na Velehrad nebo Pustevny. Jinak celou sezonu také do Chřibů, Hostinských vrchů, Beskyd a Javorníků. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
1: Čeští fotbalisté se na mistrovství světa na základně u Dallasu vrátili k tréninku. V sobotu si mužstvo užilo volnější den, který hráči v Texasu vyplnili i návštěvou tamního rodea. Od neděle už se národní tým začal naplno chystat na čtvrteční druhý zápas na šampionátu proti Jihoafrické republice v Atlantě. Tento duel může být klíčový z hlediska boje o postup do vyřazovací fáze, kam z každé skupiny projdou první dva celky a doplní je osmička nejlepších týmů z třetích míst. Základní část zakončí české mužstvo proti Mexiku v tamní metropoli. V pondělí bude polojasno až oblačno, na severu a severovýchodě území se ojediněle objeví přehánky, k večeru má pak srážek i oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

tutovej, tak jsem vlastnil z čisté jasna džíp. Když plácnul jsem si s bondákem a zvedl prach za autákem, domovu jsem byl jako šíp. Ujel jsem sotva 10 mil, když to mi motor vysadil. No co vysadil, úplně mi chcíp. Já marně kolem rajtoval, já kopal do něj, startoval, už nenaskočil, ta bestie džíp. No, řeknu vám, tlačil jsem ten starý krám.

piva Špujík. A než jsem se vám otočil, motor Jeepu naskočil a od těch dob mě nějak přešel smích. Já nosil pivo v laboru pro tuhle pivní potvoru, jen když jel nádrž piva plnou jel.

0: Radio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Vláda na pondělním zasedání projedná zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Ministři by podle premiéra Andreje Babiše teprve v pondělí měli rozhodnout o tom, kolik Česká televize a Český rozhlas budou po zamýšlené změně financování dostávat ze státního rozpočtu. Na programu je i poslanecká předloha, která má doprovodit senátní ústavní novelu a prakticky umožnit prověrky hospodaření televize a rozhlasu Nejvyšším kontrolním úřadem. Připomenu, že se zrušením poplatků počítá programové prohlášení vlády. Krok zdůvodňuje snížením zátěže pro občany a firmy. Incident s tragickými následky vyšetřují pražští kriminalisté. Potyčka dvou mladých cizinců skončila v noci na neděli smrtí jednoho z nich. O případu informuje zpravodajský portál Novinky.cz. Ke konfliktu mezi oběma muži došlo po jedné hodině ráno u hudebního klubu v Trojické ulici. Jeden z nich proti druhému použil nůž a způsobil mu smrtelná zranění. Přivolaní policisté útočníka na místě zadrželi. Mladík teď čelí podezření z trestného činu vraždy. Moravskoslezskému kraji ubyly v prvním čtvrtletí letošního roku více než 2000 obyvatel. Může za to hlavně úmrtnost. Jak zjistila redaktorka Eva Panošová, v regionu zemřelo o 1835 lidí více, než se narodilo.
2: Jinými slovy, porodů bylo zhruba o polovinu méně než odchodů z tohoto světa a k nepříznivé statistice mírně přispělo i stěhování. Vystěhovalo se o 180 lidí víc, než se přistěhovalo. O nejvíce obyvatel přišel okres Ostrava město. Nejsme v tom ale sami. Podobný trend zaznamenávají všechny regiony v naší zemi a pokud se na věc podíváme celorepublikově, počet obyvatel České republiky klesl v prvním čtvrtletí o necelých 20 tisíc. Pokračuje tak trend snižování porodnosti započatý v roce 2020 i převaha zemřelých nad živě narozenými. Eva Panošová, Rádio Impuls, Moravskoslezský kraj.
1: Ráno se naše studio promění v koncertní pódium. Přivítáme zpěváka Marka Ztraceného, se kterým uspořádáme pondělní koncert Na cestu do práce. Uslyšíte několik živě zahraných písní, včetně rozhovoru, do kterého se můžete zapojit i vy, naši posluchači. Marek Ztracený se nám před časem svěřil, že má aktuálně velmi akční období.
3: Nová písnička, točili jsme nový klip a tak se jako blíží ten velký koncert a Letenská pláň. Už je to fakt jako živý. Doteďka jsem o tom mluvil, jako že se to blíží, že to bude a furt jsem tak jako dělal, teď už je to opravdu jako za rohem a baví mě to nahrávání a mám pocit, jako bych zase začínal od znova, je jaro, jde na mě takový to hudební jaro.
1: Právě o koncertu na pražské Letenské pláni bude hodně řeč i tentokrát. Součástí speciálního vysílání s Markem totiž bude i soutěž o vstupenky. Čeští volejbalisté utrpěli v evropské lize po třech výhrách první porážku. V duelu dosud 100% úspěšných celků podlehli v neděli v Jihlavě Dánsku 2-3 na sety. Poslední turnaj základní části evropské ligy čeká svěřence trenéra Jiřího Nováka příští víkend v Gruzii, kde se utkají se Španělskem a domácím celkem. V pondělí bude polojasno až oblačno. Na severu a severovýchodě území se ojediněle objeví přehánky. K večeru má pak srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů. Zprávy jsou u konce. Loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

hvězdář jménem Kepler ti odkázal svůj snář a Galileo Braille a Shakespeare kalamář a z Picassova plátna se šklebí tvoje tvář. Sám na sebe se díváš, ten Picasso hold uhád, co já tak dobře vím. Tak rád bys se vším praštil, jo, na mou duši vším. Tvým čelem táhnou vrásky, jak vědmi povětří. Ne, ty si nezaspíš.

ty mu scháníš larvy a sidol na zobák. A přesto valem chřadne, jak obyčejný pták. Co mu asi schází? Co scházelo tvým dcerám, proč řekli, že jsi lhář? Dnes v pohraničí učí, jak zvládnout slabikář. A místní lidé tvrdí, že matná svatozář.

0: oslovím tě hlasem z minula.
1: Rádio Český impuls. Hraje ve vašem televizoru.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Těch nabídek, no, řada a žádná znema nic. Můj Vilém,

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?

0: Většinu Čechů znepokojuje napjatý vztah mezi vládou a prezidentem. 8 z 10 lidí vnímá spory kabinetu s Petrem Pavlem ohledně účasti hlavy státu na mezinárodních jednáních jako problém. Vyplývá to z výsledků průzkumu, který pro Českou televizi zpracovala agentura Kantar.cz. Více než polovina lidí si pak myslí, že účast prezidenta na mezinárodních akcích by měla být výsledkem společného rozhodnutí hlavy státu a vlády. Premiér Babiš už dříve řekl, že by Pavel neměl být součástí delegace na červencový summit NATO v Ankaře. O jejím složení rozhodne vláda 22. června. Chodce a pěší turisty v Hradci Králové čeká výrazné omezení. Ve městě bude od pondělí až do neděle 21. června zcela uzavřený podchod na třídě Karla IV., který patří k nejfrekventovanějším místům ve městě. Uzavírku potřebují stavbaři, kteří podchod od poloviny března opravují, informuje o tom Královéhradecká radnice. Podchod pod čtyřproudým silničním okruhem je na trase mezi vlakovým nádražím a historickým centrem 100-tisícového města. Během uzavírky budou lidé chodit přes silniční okruh po přechodu pro chodce ve Střelecké ulici u kulturního domu Střelnice. Česko má své první muzeum cihel. Expozici otevřeli v Sulejovicích na Litoměřicku a nabízí asi 800 exponátů. Některé jsou zajímavé svým stářím, jiné třeba vzácnou vadou z výroby. Jednu takovou pojmenovává starosta Sulejovic Jan Masopust.
1: Některé nápisy mají obrácená písmenka a pak jsou tady cihly, které jsou mezi sběrateli velmi zajímavé a jsou to různé otisky zvěře. Když na cihly jak schly, tak vlastně ta domácí zvěř přes ně prošla a tím pádem je tam v nich ten otlaček, který potom se vypálil.
0: Muzeum kromě cihel vystavuje třeba i cihlářské vozíky a uvádí také film o historii řemesla. Návštěvy jsou možné v otevírací době i na objednání a zájemci můžou obohatit sbírku vlastním příspěvkem. Zlínský kraj rozšiřuje od poloviny června síť cyklobusů. Zásadní novinkou jsou nové linky do Bílých Karpat. Posílí se i spoje na Velehrad či Pustevny.
2: Je-libo na vlastní řídítka a šlapátka poznat legendami opředenou Žítkovou, anebo se v Bílých Karpatech přiblížit téměř tisícimetrové velké Javořině, odteď žádný problém. Výchozími, tedy výjezdními místy jsou Nově Uherský Brod a Bojkovice. Jde o další doplnění tras, které v autobusech se speciálními přívěsy a nadstavbami budou vozit cyklomilné i jejich kola třeba na Velehrad nebo Pustevny. Jinak celou sezonu také do Chřibů, Hostinských vrchů, Beskyd a Javorníků. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
0: Čeští fotbalisté se na mistrovství světa na základně u Dallasu vrátili k tréninku. V sobotu si mužstvo užilo volnější den, který hráči v Texasu vyplnili i návštěvou tamního rodea. Od neděle už se národní tým začal naplno chystat na čtvrteční druhý zápas na šampionátu proti Jihoafrické republice v Atlantě. Tento duel může být klíčový z hlediska boje o postup do vyřazovací fáze, kam z každé skupiny projdou první dva celky a doplní je osmička nejlepších týmů z třetích míst. Základní část zakončí české mužstvo proti Mexiku v tamní metropoli. V pondělí bude polojasno až oblačno, na severu a severovýchodě území se ojediněle objeví přehánky, k večeru má pak srážek i oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu.

Až vyjde dluhý průvod smutečných hostů na Slezsku, Ostravu od Cikorova mostu, až to se mnou sekne. To bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné.

že až nevíš, co se robí. Jestli pomohla by deka nebo teplo mladé roby. Kdybych si mohl vybrat, chtěl bych hned a onem, ať to se mnou šla hned a jak se starým McDonem. To bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné.

Buberu banda s kuzrumem borum nemůže už chodit, když pije se s rozumem. To bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné.

boty. Až i moja stará pochopí, že nejdu do roboty. Kdybych co chtěl dělal všechno málo platné, mohlo to být horší, nebylo to špatné, až to se mnou sekne. Kdybych co chtěl dělal všechno málo platné, mohlo to být horší, nebylo to špatné.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve dvě.
1: Vláda na pondělním zasedání projedná zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Ministři by podle premiéra Andreje Babiše teprve v pondělí měli rozhodnout o tom, kolik Česká televize a Český rozhlas budou po zamýšlené změně financování dostávat ze státního rozpočtu. Na programu je i poslanecká předloha, která má doprovodit senátní ústavní novelu a prakticky umožnit prověrky hospodaření televize a rozhlasu Nejvyšším kontrolním úřadem. Připomenu, že se zrušením poplatků počítá programové prohlášení vlády. Krok zdůvodňuje snížením zátěže pro občany a firmy. Incident s tragickými následky vyšetřují pražští kriminalisté. Potyčka dvou mladých cizinců skončila v noci na neděli smrtí jednoho z nich. O případu informuje zpravodajský portál Novinky.cz. Ke konfliktu mezi oběma muži došlo po jedné hodině ráno u hudebního klubu v Trojické ulici. Jeden z nich proti druhému použil nůž a způsobil mu smrtelná zranění. Přivolaní policisté útočníka na místě zadrželi. Mladík teď čelí podezření z trestného činu vraždy. Moravskoslezskému kraji ubyly v prvním čtvrtletí letošního roku více než 2000 obyvatel. Může za to hlavně úmrtnost. Jak zjistila redaktorka Eva Panošová, v regionu zemřelo o 1835 lidí více, než se narodilo.
2: Jinými slovy, porodů bylo zhruba o polovinu méně než odchodů z tohoto světa a k nepříznivé statistice mírně přispělo i stěhování. Vystěhovalo se o 180 lidí víc, než se přistěhovalo. O nejvíce obyvatel přišel okres Ostrava město. Nejsme v tom ale sami. Podobný trend zaznamenávají všechny regiony v naší zemi a pokud se navíc podíváme celorepublikově, počet obyvatel České republiky klesl v prvním čtvrtletí o necelých 20 tisíc. Pokračuje tak trend snižování porodnosti započatý v roce 2020 i převaha zemřelých nad živě narozenými. Eva Panošová, Rádio Impuls, Moravskoslezský kraj.
1: Ráno se naše studio promění v koncertní pódium. Přivítáme zpěváka Marka Ztraceného, se kterým uspořádáme pondělní koncert Na cestu do práce. Uslyšíte několik živě zahraných písní, včetně rozhovoru, do kterého se můžete zapojit i vy, naši posluchači. Marek Ztracený se nám před časem svěřil, že má aktuálně velmi akční období.
3: Nová písnička, točili jsme nový klip a tak se jako blíží ten velký koncert a Letenská pláň. Už je to fakt jako živý. Doteďka jsem o tom mluvil, jako že se to blíží, že to bude a furt jsem tak jako dělal, teď už je to opravdu jako za rohem a baví mě to nahrávání a mám pocit, jako bych zase začínal od znova, je jaro, jde na mě takový to hudební jaro.
1: Právě o koncertu na pražské Letenské pláni bude hodně řeč i tentokrát. Součástí speciálního vysílání s Markem totiž bude i soutěž o vstupenky. Čeští volejbalisté utrpěli v evropské lize po třech výhrách první porážku. V duelu dosud 100% úspěšných celků podlehli v neděli v Jihlavě Dánsku 2-3 na sety. Poslední turnaj základní části Evropské ligy čeká svěřence trenéra Jiřího Nováka příští víkend v Gruzii, kde se utkají se Španělskem a domácím celkem. V pondělí bude polojasno až oblačno. Na severu a severovýchodě území se ojediněle objeví přehánky. K večeru má pak srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů. Zprávy jsou u konce. Loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.